0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.
0: Zmačkaná

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spojí?

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkuse, mandolinu Filip Machač a ukulele David Šitavanc.

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Pod prsa.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem. A nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pavírky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrassnova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny, jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, šep vzoru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
3: hodil jsem na Leničku, to jsem hodil očku a že jo, víme.
2: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bububu, ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to, zašel dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. Na vašich Kopeckém. My bys měl to debatu rozvíjet dál. Takhle já jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili v takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialová, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další, a nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Jste fajn muž. A

0: Podívej pana Bounera.
1: Děkuju.
0: Ale já jsem Boba Švarce.
1: Jo, dobře, děkuju.
2: Ano,
3: a co dáte?
2: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
0: Ačko.
3: Děkujem,
2: dobře,
3: díky, naschle.
2: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
4: Klenoty Rivalten.
5: Profesor Champier. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
4: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
5: Výborně.
4: Klenoty Rivalten.
6: Tady Šampionová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
4: Ano, zítra ve 16:00, madam.
6: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
4: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
6: Výborně, budu vás čekat v hale.
4: Děkuji, madam.
6: To je přesno.
4: Přesnost je ozdobou králů, madam.
6: Ozdobu králové, máte?
4: Ano, tady.
6: A mohla bych se ještě jednou podívat?
4: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
6: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla
4: převléknout. Samozřejmě.
6: To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Prosím, ano.
5: Pane Rivalten, nemilý,
4: velice mě těší.
6: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
4: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
5: Velice mě těší, prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
4: Ano, velice krásný.
5: Když se nám nepokazil, což?
4: Já doufám, že ne.
5: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
4: Já jsem obchodník, pane profesore.
5: To je taky dobrá vlastnost.
4: Já doufám, že se domluvíme.
5: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
4: Pane profesore, já dost spěchám.
5: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
4: No, jako kluk jsem měl spalničky, jestli vás to tedy zajímá.
5: A co, úpal?
4: Úpal ne. Vy ano?
5: Já ne, proč?
4: Jen tak.
5: Kouříte?
4: Ano, děkuji, děkuji.
5: Kolik?
4: Jedna stačí.
5: Denně?
4: Ne, myslím teď.
5: A co myslíte, má Carmen pravdu?
4: Která Carmen?
5: O, teď.
4: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
5: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
4: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
5: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
4: Vy jste veliký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
5: Celkem normálně reagujete.
4: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
5: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
4: Já vám nerozumím.
5: To nevadí.
4: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
5: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
4: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
5: Tak lehké to není.
4: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
5: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
4: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
5: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
4: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
5: Nemusíte, mě stačí šek.
4: To mě úplně.
5: Mě tak.
4: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
5: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
4: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
5: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
4: Oh, vy jste velice laskavý.
5: A vezměte sebou ženu.
4: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
5: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
4: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
5: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
4: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
5: Prosím, co?
4: Že ruku líbám.
5: Komu?
4: Milostivé paní.

0: Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám, paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: To vy myslíte vaši, paní?
0: Mojí paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co to?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
1: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal, ano, nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vitchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říkal, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení, no, z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to
3: jako zapomenout na to, že hraješ. A
4: no, no to nehraješ, jo, tak si říká, že no, to ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekl. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte,
4: no,
3: se ten text.
4: No.
3: Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blaškem je Úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme, jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký.
4: A musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme? Máme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam
2: ano. Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty na, a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, na té ano, to byla ano. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já,
1: co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je jako, no to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo. No ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplať, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři a já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal. A koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk. Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Můžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to mají zase Češi na půl nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam, nosem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci. Nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park. Rozumíte, takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru. Helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Nastupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo? No, hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně. No, pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec. No. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budeme povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklen.
4: Šmuciklen, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklen.
7: Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfoře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, co, no ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá ta parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebuje. To
1: Martin Zounáry, naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co
4: voláte? Dobrý den.
3: Já
4: jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju. Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo
3: hou zoudala,
6: protože je s tím prča.
2: Jo,
3: dobře.
2: Ačko.
3: Ačko, děkujem.
2: Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z nás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula z baštín.
7: Ne, green špíz, ale Greenpeace.
8: Greenpeace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10. jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci.
9: Pojď.
2: Jo, no tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to umí.
9: Krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásný. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod. No,
1: ale
2: tohle
1: to prostě krásný, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás.
1: Dobrý den.
4: Patriku i Martina Zvolena a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte ho mít.
2: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, pojďte trošku, stichá.
5: Ticho,
6: proboha.
7: Ticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je? Prosím tě,
5: jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromné schodiště, buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Ale to je úplný obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej.
5: Ticho, hele. Prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
5: No tak.
6: Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo?
8: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
5: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
8: Pojď. Myslíte, že to je vážný? Řekněte mi, co to je.
5: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé si dnes připomenou konec druhé světové války v Evropě na pietách po celé České republice. Zájemci o stání v připravovaném parkovacím domu Atom v Plzni na Lochotíně mohou dál městu posílat rezervace parkovacích míst. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. Dnes čekejte postupné ubývání oblačnosti, večer se vyjasní a teploty do 19 stupňů. Pěkné sváteční ráno přeje Štěpánka Zíková. Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt v 10 hodin dopoledne. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Oslavy konce druhé světové války dnes pokračují v Kyšicích u Plzně. Obec představuje vojenskou techniku, polní kuchyni a výcvikové dráhy, které dříve absolvovali čeští vojáci v zahraničí. Nezávislá starostka Kyšic Martina Beranová dodává, že akce odpoledne pokračuje pietou, která začíná hymnami.
2: Hymny jsou samozřejmě česká, americká a britská, protože spolu s Američany sem přišli i Britové. Následně projevy položení věnců a potom je možné si prohlédnout v komunitním centru výstavu fotografií z kyšických květnových oslav dřívějších let.
1: Plzeň dál přijímá rezervace míst v parkovacím domu Atom Sokolovské ulici na Lochotině. Kryté parkoviště bude otevřené letos v červenci. Vyhrazené stání v něm přijde na 27,5 tisíce korun ročně. Jaký je zatím o rezervace zájem, řekne náměstek primátora Aleš Stolar z hnutí STAN.
3: Zatím je vyčerpáno zhruba 60% kapacity a pořád má veřejnost možnost se dohlašovat. Já si jsem skoro jistý, že se naplní celých 100%, ale pravděpodobně až ve chvíli, kdy ten parkovací dům bude otevřen, až lidi skutečně uvidí, jaká ta možnost parkování tam je.
1: Předběžnou rezervaci místa v parkovacím domu Atom je možné provést na webové stránce Parking Plzeň. Prezident Petr Pavel se dnes 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam má doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichl. Dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto ale přiznal, že si představoval jiné utkání.
4: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutáž dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
1: V prvním zápase na turnaji porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech. Právě tyto dva týmy budou soupeřem Čechů ve dvou víkendových zápasech. Počasí. Zpočátku bude oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabý občasný déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni počítejte s uzavírkou v ulici Luční, Zelinářská a Úzká. Důvodem je běžecký festival Rozběháme Česko-Plzeň. Omezení potrvá až do večera. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Téměř 5 minut po 5:00 skončily naše aktuální zprávy. Krásné sváteční páteční ráno vám přeje Nikola Valová. Před námi je volnější den i pohodový začátek víkendu a ať už vyrážíte na výlet za rodinou nebo si jen chcete odpočinout, my vám k tomu budeme hrát písničky, které nestárnou. Začneme Leonou Machálkovou a Vladimírem Mišíkem a hned po nich nám děti řeknou, co by dělali, kdyby vyhráli milion.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Co byste dělali, kdybyste vyhráli milion?
2: Okamžitě bych běžel do krámu.
3: Koupil bych statek.
4: Koupil bych si bouráka.
5: Koupil bych si dvě kola.
6: Koupil bych si limuzín.
7: Koupil bych si bazén.
8: Udělal bych si v baráku větší luxus.
9: Koupil bych koně.
10: Já bych jel do Ameriky.
11: Koupil bych si televizi.
12: Letěl bych se na Mars.
13: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabý občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti nadále ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 15 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná. To bylo počasí v pátku 8. května, je krátce po čtvrt na šest a už za chvíli se podíváme do IKEMu, kde transplantovali kdysi 7leté Natálii játra. Dnes 20letá dívka žije plnohodnotný život bez žlučových cest. Počkejte si na její příběh.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň. Necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Čížková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije plnohodnotný život.
1: Tak teďka to zatáhnem.
2: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Čížkovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
1: To musíme vzít takovou jemnou jehlu, jak to vždy.
3: Takže máte 3 zkumavky.
1: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
4: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky, kdy jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
5: Natálko, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Zdraví se s Natálií chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
5: Jak se máte?
4: Dobrý? Dobře.
2: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
5: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
4: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít napůl.
2: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
4: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický silový cvičení a podobně.
3: Soňa Fraňková měří tlak Natálii.
6: Jste na 60. Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
4: Ano.
6: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. Je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. Bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
4: Uteklo to jako voda.
6: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se včera.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.

Vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň, začíná nám sváteční pátek 8. května, kdy si připomínáme 81 let od konce druhé světové války. Ten se neobešel bez bojů a bez obětí a také na ty chceme tento den vzpomenout. A mnozí z vás máte dnes volno, takže vám přeji pohodový začátek dlouhého víkendu. V našem vysílání vám mimo jiné nabídneme i tipy pro volný čas, takže pokud nevíte, jak s dneškem naložit, zůstaňte s námi a třeba vás inspirujeme.

0: Má tetování něco společného se slovem teta? Nad tím se zamyslíme v dalším díle seriálu Slovíčkaření. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň, písnička.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Tetování. Kdysi jeden můj kamarád šprýmař razil teorii, že pokud existuje tetování, mělo by existovat i strýcování. Samozřejmě narážel na podobnost se slovem teta, tedy blízká příbuzná, a vesele mi oznamoval, že on má přímo potetovanou tetu. Ale jak říkám, byl to šprýmař. Ve slovíčkaření se na věc podíváme seriózně. Podle slovníku je tetování určitý druh kresby, při které jsou pomocí tetovací jehly vpichovány částečky inkoustu nebo jiného barviva pod kůži živočicha. Opravdu je tam živočicha, ne člověka, což nechápu, neboť jsem ještě neviděl třeba potetovanou žábu. Ale držme se věci. Slovo má základ v tahitském tatau, což znamená označovat, a také malajském tatu, znamenající ránu. Ano, tetování někdy dost bolí, ale jak jste si asi všimli, v současné době prožívá nebývalý boom.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: V roce 2003 naměřili v Nepomuku přes 30 stupňů. Naopak minimum pro dnešní den drží Plzeň Bolevec, kde v roce 1979 padly -4,5 stupně. Jaké počasí můžeme čekat dnes?
1: Počasí.
0: Ve sváteční den nás čeká zpočátku oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabý občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti nadále ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 15 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce, tedy mírná. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák se sejdou u 50. televariete.
2: Ta 50. se mi nelíbí.
3: No tak já taky radši vidím 100.
2: No to vy... To totiž vypadá, jako by tady někdo slavil Abrahamoviny, že jo?
3: To je ošklivá představa.
2: No tak co pak vy už to máte za sebou, že? Ale já se k tomu pomalu blížím.
3: Že jsem tak smělej z který strany?
2: Nechte si to.
3: Ne, promiňte. Uklidněte se, kolegyně, no. Ta 50. znamená jenom to, že dneska se tu odbývá 50. televariety.
2: To je.
3: Ale to je, co?
2: Co?
3: No,
2: jako
3: že to,
2: 50.
3: No, že to je hodně, co? Ne?
2: Hodně.
3: A představte si, že těch 49 televariete vidělo zhruba 300 milionů diváků.
2: Hrnajs, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
3: A já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení.
2: Uh-huh.
3: Tam dokonce přesně vědí, jak se který program líbil.
2: Ono tak to ví i naše mlíkařka.
3: Jo, ale ta to nemá vědecky podložený.
2: To ne, ta ví jenom to, co jí řeknou lidi.
3: A to je strašně klamný, kolegyně, víte? Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledků toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
2: A to já se zase dovídám z novin.
3: Jak?
2: Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
3: Mm-hmm. A proč?
2: Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
3: A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
2: Ale řeknu vám stejně mi... to nejde do hlavy.
3: Co?
2: 50. televariete a nic.
3: No. To nic, podívejte, plný divadlo.
2: No ne, no tak žádná sláva, žádný projevy, ani ohňostroj tu
3: takhle,
2: není. No.
3: No takhle, no jo.
2: No.
3: Ale to všechno bude.
2: Bude?
3: To je slíbený na tuty, na beton, tak. Je to slíbený, ovšem až při 200.
2: Ano, tak to nevadí, že jo. Aspoň se máme na co těšit, no.
3: To je pravda. Nakonec... Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
2: Já taky.
3: A dlouho vydržím se těšit.
2: Mm.
3: Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
2: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
3: Pardon, trafikant jste říkala.
2: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starorůžový obklady,
3: já to vidím,
2: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
3: Tak to 3.
2: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
0: Český rozhlas Plzeň.

Na dnešní sváteční dopoledne jsme pro vás připravili povídání s historikem Jiřím Sankotem. Připomeneme si poslední dny druhé světové války v našem regionu, a to prostřednictvím knížky Děvče od pramenů Berounky. Jsou to vzpomínky paní Libuše Netrvalové, která několik let pracovala v Plzeňském rozhlase a válku prožila jako náctiletá dívka. Poslouchejte dnes po 10. hodině.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínící technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, se řídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
2: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Větší obchody dnes mají v Česku zavřeno. Pracovníci Šumavského národního parku pomáhají po požáru v Českém Švýcarsku. V Žihli uctí památku obětí válečného transportu smrti. Pietní akt je součástí národní pouti. Čekejte pozvolné ubývání oblačnosti s večerním vyjasněním a teploty do 19 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na den vítězství se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. S dohledem nad uhašeným požárem v Českém Švýcarsku pomáhají i zaměstnanci Národního parku Šumava. Celkem 10 pracovníků parku kontroluje zasažené lesy, aby nezačalo znovu hořet. Hlídky využívají i vlastní techniku, říká velitel hasičské jednotky Národního parku Šumava Petr Šrajl.
5: Vzhledem k tomu, že tady zůstalo hadicové vedení, které zde zanechal hasičský záchranný sbor, tak bylo nutné doplnit cisternové automobilové stříkačky. Jsou tady čtyřkolky a potom jsou tady dopravní automobily, respektive rychle zásahové automobily, aby bylo možné přepravit ty hasiče na jednotlivá místa.
4: Žihle na severním Plzeňsku pořádá o prodlouženém víkendu Národní pouť. Hlavní den oslav bude dnes, kdy jsou kromě atrakcí připravené i koncerty různých žánrů na návsi. Součástí pouti bývá každý rok i připomínka tragických válečných událostí. V dubnu 1945 totiž na tamním nádraží zastavil vlak plný vězňů, které nacisté v závěru války vyháněli z koncentračních táborů, aby zahladili stopy svých hrůz. Jak připomněl Jiří Bláha ze Žihelské kulturní komise, kvůli poničeným kolejím jim tehdy nemohl vlak pokračovat dál.
6: I přes obětavou pomoc místního obyvatelstva, které například v noci vyhladovělým vězňům házeli do vlaku například uvařené brambory, stejně 273 vězňů různých národností tuto cestu nepřežilo a jsou pochováni ve společném hrobě na Žihelském hřbitově.
4: Památku těchto obětí uctí lidé v Žihli dnes. V 10 hodin vyjde z návsi průvod, který zamíří na hřbitov ke společnému hrobu. Asi 4000 vojáků se dnes zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartují u pěchotního srubu na Holem v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, vysvětluje organizátor celoarmádního běhu Pavel Eichl.
7: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu. Sport.
4: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním zápase švédských hokejových her v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Češi tak ukončili švédskou desetizápasovou sérii neporazitelnosti na Eurohockey Tour. V sobotu čeká tým trenéra Radima Rulíka výběr Finska. A po nehodě v kvalifikaci na závod superbajků v severním Irsku zemřel motocyklový jezdec Kamil Holan. Českému závodníkovi bylo 48 let.
1: Počasí.
4: Dnes čekejte velkou oblačnost a hlavně v severní polovině kraje výjimečně přehánky. Na jihu zpočátku i částečně zmenšená oblačnost. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Plzně na Bílé hoře pokračuje rekonstrukce silnice 2/231 v ulici 28. října. Stavební práce potrvají do 20. prosince. Počítejte s uzavírkou. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Aktuální zprávy skončily 5 minut po 6. hodině. Dnes uplynulo 81 let od konce druhé světové války. Česko si to připomíná na různých pietních akcích. I my se za okamžik tohoto tématu dotkneme. Přežil zákopy první světové války, ale jeho sestru popravili nacisti. Takový byl osud spisovatele Erika Marie Remarka, autora románu Vítězný oblouk, který vyšel v Německu před 80 lety. Více si povíme za chvíli. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
2: Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Habemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio

0: počasí.
1: Dnes v pátek 8. května můžeme očekávat velkou oblačnost a zejména v severní polovině kraje výjimečně přehánky. Během dne bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 15 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, severovýchodní, rozptylové podmínky dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce, tedy mírná. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Plzeň.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
1: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestone, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Nacistická propaganda o něm šířila lživé tvrzení, že se ve skutečnosti jmenuje Paul Kramer, tedy Remark pospátku, a že je Žid, který nikdy nebojoval v první světové válce. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patřil. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
2: Na jaře 1945 byla dobrá zrnková káva vzácností. Breuer však před chvílí zardousil 2 Židy, kteří už 6 týdnů hněli zaživa v bunkru, a pokládal to za humánní čin, který zasluhoval odměny.
1: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid, vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, přeji vám pohodové vstávání. Pokud rádi chodíte do přírody, tak za chvíli vám přineseme zajímavý léčivý tip. Každá část pampelišky jde totiž využít pro své léčivé účinky. A protože pampelišky už pomalu odkvétají, tak je nejvyšší čas vyrazit. Počkejte si.

0: Pátek 8. května je s vámi 4 minuty po 6:30 Český rozhlas Plzeň. Jaro je dobou, kdy z přírody snadno získáváme hořčiny, které příznivě působí na naši trávicí soustavu. Ideální v tomto směru je pampeliška, léčivka, kterou můžeme zužitkovat úplně celou, jak Soně Weizenbecherové potvrdila fitoterapeutka Monika Šedivcová.
1: Listy sbíráme před květem, kořeny na jaře a na podzim, stvoly a úbory květů po dobu květu. A celá tato rostlinka je léčivá. Ona je velmi vzácná pro nás proto, protože se dá úplně celá zpracovat. Jak kořeny, tak květ, tak listy. A pampeliška odstraňuje svrbění kůže, to znamená, že nám nefungují dostatečně játra. Takže hodně lidí se mi ptá, mě svrbí celé tělo, není to alergická reakce, ale tady vždy odpovídáme, že vždy musíme na jaře právě pomocí hořčin detoxikovat játra.
2: V jakých formách tedy pampelišku teď na jaře užívat?
1: Kořen na 1 litr do studené vody dáme 4 polévkové lžíce a necháme louhovat. Potom přivedeme k varu a 15 i klidně 20 minut pomalu vaříme. A tento odvar z kořenu z pampelišky popijeme během celého dne. Můžeme k tomu ještě si přidat pampelišku v tinktuře a dá se říci, že jak ten kořen, tak pampeliška kořen v tinktuře nám pomůže detoxikovat játra, zlepší nám trávení, sníží nám cukr v těle a stabilizuje nám správné pH v celém těle. Ve výrobě jsou i například bylinný extrakt z pampelišky v podobě tabletek, kdo nechce čaj a tinkturu, takže máme i tabletky. A dokonce je na trhu i pampeliškový syrup, který nám čistí játra, ledviny, žaludek. A tento syrup, 2x denně polévková lžíce, nám napomáhá právě zlepšit zdravotní stav a dokonce nám i chutná, protože je sladký, nevhodný zase pro diabetiky samozřejmě, ale můžeme to dětem dávat do čaje nebo do vody a je to velice chutný pampeliškový nápoj. Dále tu máme čaj, který obsahuje zase pampeliška kořen, andělika, řepa červená, kopřiva a ostropestřec plod. Tento čaj se pije 3 týdny, týden vynechat a znova 3 týdny. Detoxikuje nám tělo, krev a játra.
2: Které další jarní bylinky můžeme takto využít?
1: Například popenec. A popenec se užívá hlavně v kuchyni jako čerstvá, ale i sušená nať. Přidává se do zeleniny, pod maso, do karbanátku. Ale v lidovém léčitelství popenec podporuje právě chuť k jídlu, je vhodn pro osoby se sníženou žaludeční kyselostí. A popenec má hojivé účinky proti průjmům, takže on má veliké využití.
2: A obecně, jak dlouho bychom se v tomto období měli zaměřit na hořčiny? Cíleně?
1: Myslím si, že určitě 8 týdnů.
0: Jak a proč užívat pampelišku a další jarní byliny, nám poradila fitoterapeutka Monika Šedivcová.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes bude rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Ve sváteční den nás čeká zpočátku oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabý občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti nadále ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 15 stupňů Celsia. Vát bude slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná. To bylo počasí a za okamžik vám s Českým rozhlasem Plzeň nabídneme tipy pro dnešní sváteční den.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na Sušicku se koná Den otevřených pokladů. Pouze dnes se tam můžete podívat do míst, která jsou otevřena jen vzácně, a objevit skryté poklady místních objektů. Komentované prohlídky začínají v 10, ve 12 a ve 14 hodin. A zapojené objekty najdete na webových stránkách www.info.susicko.cz/otevřeno. Obec Manětín zve na oslavy osvobození. V Zámeckém parku je od 9 hodin k vidění dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize. Ve 14 hodin pak rekonstrukce příjezdu americké armády do Manětína. Ve 14.45 hodin beseda s pamětnicí osvobození paní Čiperovou. V 16 hodin koncert bluesové kapely To přijde samo a v 19 hodin zahraje rocková kapela The Paper Jack. V Kyšicích se konají od 9 do 18 hodin květnové oslavy. Na návsi a v komunitním centru u Kobesu si můžete prohlédnout vojenskou a historickou techniku, polní kuchyně a poznáte život v protektorátu. Od 15 hodin vystoupí děti z mateřské školy Kyšice. Následuje pietní akt a od 16.30 hodin před pivovarem Pod Lípou koncert Something Small Band. Oslavy osvobození probíhají dnes také v Rokycanech. Hlavní část programu se odehraje od 13 hodin v muzeu na demarkační linii. Vyvrcholením programu bude bojová ukázka demarkační linie 1945 za účasti historické techniky a repliky letadla Mustang. Na hradě Kašperk můžete vidět inscenaci inspirovanou šumavskou pověstí Plíčky. V podání spolku Kašpar ji tam můžete vidět od 19.30. To byly tipy pro volný čas a za chvíli zprávy s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. V centru Plzně začne obnova sadů 35. Čekejte pozvolné ubývání oblačnosti s večerním vyjasněním a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Plzně začnou v pondělí 11. května hlavní stavební práce na kompletní obnově jižní části sadů 35. Cílem projektu za necelých 25 milionů korun je změnit toto prostranství v přívětivější místo. Přípravy začaly už v březnu kácením poškozených dřevin. Jak uvedla Monika Krausová z magistrátu, dokončení je v plánu v srpnu. Během stavby bude dočasně omezeno parkování i pohyb chodců. Revitalizace se týká prostoru mezi ulicemi sady 35. Palackého a Palackého náměstí. 10 nových soch v těchto dnech instaluje v Klatovech galerie Klatovy Klenová. Ve městě se popáté uskuteční festival Sochy v ulicích. Letos budou díla rozmístěna po okruhu historického centra, říká kurátor festivalu Petr Krátký.
3: Každý rok se snažíme, aby jsme přišli s novými místy. Někteří autoři navrhují ty sochy přímo pro Klatovy, takže si ta místa vybírají. Ale je pravda, že po těch 5 letech už máme místa, která jsou vyzkoušená. Víme, že ty sochy tam pěkně pasují, zároveň víme, že nekolidují s nějakým provozem města, takže to je vždycky taková kombinace, ale nedá se říci, že každý rok by byl stejný.
1: Instalace soch bude hotová během 2 týdnů a v ulicích zůstanou do konce října. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
4: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
1: Otevřená bude také až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé mohou navštívit i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Sport. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horničkem skončili v evropské lize v semifinále. Neudrželi jednogólový náskok z prvního zápasu a v odvetě prohráli ve Freiburgu 1-3. Německý klub se ve finále utká s Aston Villou, která vyřadila Nottingham Forest. Počasí. Čekejte velkou oblačnost a hlavně v severní polovině kraje výjimečně přehánky, na jihu zpočátku i částečně zmenšená oblačnost. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách maximálně 15. Povane slabý severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Žehli na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkami, důvodem je pouť, uzavírky potrvají až do zítřejšího rána a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: To byl poslouchali zprávy s Českým rozhlasem Plzeň. Máme 5 minut po 7 hodině a my už se za chvíli zeptáme dětí, jestli je čokoláda zdravá. Jsem zvědavá, co nám poradí. Od mikrofonu

0: Je čokoláda zdravá?
1: Není zdravá, protože se zubeškaří.
2: Pomáhá dělat na zubech zubní kás.
3: Protože je sladká.
4: Jakdy je ta čokoláda i nezdravá?
5: Ne, protože je tam cukr.
6: A některé ty cukry v tom jsou zdravější.
7: Ahoj, rádio!
8: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: Jak dnes bude, si povíme s meteoroložkou Martou Suchou. Krásné ráno. Bude nám počasí na dnešní sváteční den přát?
2: Hezké ráno, tak počasí bude přát, zatím tedy je většinou v regionu hodně oblačnosti, oblačnost je zvětšená, zataženo nebo skoro zataženo, na jižním Plzeňsku a Katovsku je naopak i polojasno, teploty jsou většinou mezi 8 a 10 stupni Celsia na horách a ve vyšších polohách mezi 3 a 6 stupni, v údolích na Šumavě tam klesly teploty i pod nulu, teď některé stanice hlásí minus 1 stupeň Celsia. Se zmenšenou oblačností tedy počítáme zpočátku na jihu kraje, jinak bude dopoledne hodně oblačnosti, výjimečně se může vyskytnout i přeháňka, zejména na severu kraje. Odpoledne se bude ale počasí vylepšovat, oblačnost bude postupně ubývat, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí dnes na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách budou mezi 12 a 15 stupni a vítr povane slabý severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: To byla meteoroložka Marta Suchá, děkujeme.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: A my se už po písničce podíváme na to, kde v Plzeňském kraji najdete akce spojené s připomínkou druhé světové války. A nejen ty.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vojenskou a historickou techniku nebo třeba polní kuchyň. Hlavní program tam začne v 15 hodin na návsi. Vystoupí děti z místní mateřské školy, pak zástupci obce položí věnce k pomníku. Následovat bude koncert skupiny Something Small Band.
1: A jak si výročí osvobození připomenou další města?
0: Třeba v Rokycanech se dopoledne uskuteční několik pietních aktů a ve 13 hodin začne v muzeu na demarkační linii program. Připravili soutěže pro děti, módní přehlídku předválečného oblečení. Návštěvníci si budou moct taky prohlédnout výstavu legendárního šifrovacího stroje Enigma. No a hlavním bodem programu bude bojová ukázka. Výročí osvobození budou slavit i v Manětíně na severním Plzeňsku, konkrétně na náměstí a v areálu zámku. Ve 14 hodin začne rekonstrukce příjezdu americké armády do města před 81 lety. No a ve 3:15 začne beseda s pamětnicí osvobození paní Čiperovou.
1: V regionu ale proběhnou i ty tradiční akce, které s dnem vítězství nesouvisí, které například.
0: Milovníci koní a historického šermu se můžou vydat do Křimic u Plzně, kde dnes a zítra bude turnaj králů. Akce se uskuteční v zámeckém parku a součástí bude historické tržiště nebo třeba středověká hudba. A ještě jedna pozvánka pro zahrádkáře a milovníky květin. V Chotěšově v Národním domě pořádají chotěšovskou štafetu rostlin. Můžete vyměnit pokojové květiny, bylinky, jahody, rajčata, prostě cokoliv. A ta akce se koná dnes od 14 do 18 hodin, zítra od 9 do 12 hodin.
1: Pozvánky na aktuální akce vám přinesla Martina Klímová. Děkujeme.
0: Příjemný den a naslyšenou.
1: A my dál ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nahlédneme do našeho rozhlasového muzea, které najdete v budově Českého rozhlasu na náměstí Míru 10 v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Protože posloucháte Český rozhlas Plzeň, tak by mě zajímalo, jestli už jste navštívili naše rozhlasové muzeum. Nejbližší možnost k tomu budete mít příští týden v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Soňu Weizenbacherovou a další návštěvníky rozhlasovým muzeem provedli pamětníci, dlouholetí rozhlasáci Jana a Josef Vavruškovi.
1: Naše muzeum je unikátní sestava dvou stereofonních nager. To byl systém, který v podstatě byl jediný v Českém rozhlase jako takovým. Byly to dvě stereofonní špičkové soupravy, které mohly zabezpečit nepřetržitý záznam celého koncertu, aniž by se muselo zastavovat a měnit pásky.
2: A tenhle systém vymysleli naši technici, přímo tady plzeňští?
1: Originálem je to švýcarská firma Nagra a my jsme si to dokázali všechno pospojovat a objednat do toho celku, jak jsme to potřebovali.
2: Když se tady rozhlédnete po těch rádiích, vybavuje se vám třeba vaše dětství?
3: Ten talisman. Sice už jako nefungovaly tam ty knoflíky, bylo to přes vypínač síťový, ale hrálo to pořád, no.
1: Ty jsou dneska hodně ceněný, tyhle ty talismany. Kromě techniky jsou tady teda i historické fotografie.
2: A je tady i kronikářka, která všechny ty fotografie zná?
4: Kroniky jsou v současné době 4. Já začnu u té tabule číslo 1. To jsou historické fotografie na obcízně. Už z toho 45. roku tamhle vlevo vidím pana doktora Schindlera.
2: Možná bychom mohli zalistovat některou z těch kronik tady.
4: Ano, dobře. Je z roku, já se podívám, 78 až 85, tak to je vlastně ta první. V té době byl tady festival rozhlasových her Prý Bohemia. Tady jsou například všechny letáky, které vycházely v průběhu toho festivalu.
2: Návštěvníci tady vzpomínají nejvíc na tohle rádio.
1: Tesla 2800B, jeden z prvních tranzistorových přijímačů kabelkových, který se začaly v Československu vyrábět.
5: To, kdybych viděla v krámu, tak si ho hned koupím.
2: To jste mývali doma?
5: No jo, to jsem poslouchala pohádky v neděli, protože jiná pohádka nebývala, že jo.
2: My jsme přešli přímo do vysílacího studia a všichni tři jsme tady pamětníci doby, kdy se odtud ještě vysílalo.
4: Hlasatelny jsou tady dvě. Z jedné se vysílalo pro Plzeňský kraj a ze druhé, to je ta, ve které jsme teď momentálně, tak se vysílalo pro Karlovarský kraj.
1: V současné době to studio tady je taková jako pamětní síň, kde jsou na fotkách všichni významní redaktoři a osobnosti, které tady v rádiu byly. Třeba vidíme Zdenka Bláhu, Danušku Rajnišovou, pak Míra Uksa, sporták, za kterým jsem často vysílal fotbaly, hokej, to byl výborný speaker. No a pak jsou tady některé vzácné rukopisy nebo jejich kopie. Tady je to první hlášení Svobodná Plzeň hovoří. Tak to je taková historická místnost teď z té hlasatelny.
4: Pardon, já tu stojím ve dveřích.
2: Dveře do fantazie tady máme.
4: Ty byly ve velkém činoherním studiu. Aha. Když se do činohry potřebovalo prásknout s dveřma, tak toto jsou jedny z nich.
2: Rozhlasové muzeum na náměstí Míru v Plzni můžete každoročně navštívit v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň a o muzejní noci. V jiných dnech je nutné si prohlídku předem rezervovat. Z Plzně Soňa Weizenbacherová, Český rozhlas.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň se letos koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a Plzeňská muzejní noc v pátek 22. května od 16 do 22 hodin.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Kostka Šperk nabízí novou audiovizuální projekci. Ve Starém Plzeňci mají Radoušovu stezku a chystají putování za historií města. Západočeská galerie v Plzni má ve sbírkách dvě různá spodobnění Hurvínka. O tom dnes bude rubrika O čem se píše.
1: O čem se píše?
0: S novinkami a kulturními akcemi letošní sezóny na hradě Kašperk seznamuje své čtenáře Kašpersko-horský zpravodaj. Hrad návštěvníkům nabídne například novou audiovizuální projekci s originálními ilustracemi výtvarnice Marcely Procházkové. Ty zachycují podobu Kašperku v různých obdobích jeho existence. Od založení hradu Karlem IV. Letos uplyne 670 let. Nedávno otevřená Radoušova stezka je jedním z lákadel letošní turistické sezóny ve Starém Plzenci. Na 12 zastaveních stezky se návštěvníci seznámí s legendou o Radoušovi, a to prostřednictvím ilustrací Vladimíra Hablice a úryvků písní Milana Benedikta Karpíška. Projekt loni uspěl v hlasování participativního rozpočtu města, předložil ho občanský spolek Hurka a Radyně. Aktuálně spolek připravuje poznávací soutěž Putování za historií Starého Plzeňce a Sedlce. Dočtete se v Radyňských listech. Hurvínkovi bylo kolem 25, když ho Brachtl zvěčnil. To je titulek jednoho z článků na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Obraz Rudolfa Brachtla, na kterém malíř spodobnil Josefa Skupu s loutkami z Pejbla a Hurvínka, je součástí sbírek Západočeské galerie v Plzni. Vznikl u příležitosti skupových 60. Galerie vlastní také plakát, na kterém je Hurvínek spodobněn jako batole bez vlásků s dudlíkem na krku.

0: počasí.
1: Pátek 8. května můžeme očekávat velkou oblačnost a zejména v severní polovině kraje výjimečně přehánky. Během dne bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách maximálně 15 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
2: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
0: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
3: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
2: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
0: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Český rozhlas Plzeň.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Miroslav Donutil zavzpomíná na zážitky, kdy herec na jevišti příliš holduje alkoholu.
2: Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo, a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo. Já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo? Nahoď! Matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď. Nahoď. Kus matčiny minulosti, mistře. Svačině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo? Jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno, a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu: promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl: to si potom vyřídíme.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT 2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Přemoženská uzenina.
2: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na konec druhé světové války dnes v Manětině zavzpomíná pamětnice. O dálniční kapli smíření Ušlovic se budou nově starat Dobřany. Vyměnit přebytečné rostliny a byliny dnes mohou zájemci v Chotěšově na jižním Plzeňsku. Čekejte ubývání oblačnosti, večer se vyjasní a teploty do 19 stupňů. Pěkné ráno, přeji Pánka Zemková. Pietními akty dnes v Manětíně na severním Plzeňsku začínají dvoudenní oslavy osvobození. V zámeckém parku je dobový vojenský tábor 97. pěší americké divize. Chystají se koncerty i komentované dobové prohlídky zámku. Podle kastelána Karla Maška bude výjimečná i beseda s místní pamětnicí. Začne ve 14 hodin a 45 minut.
4: Co chci vyzvednout, máme rodečku paní Čiperovou, která skutečně ten den si pamatuje. Oslavila významné jubileum v lednu, jí bylo 100 let. A povídání a vzpomínky jí, to jsou prostě krásné příběhy.
3: Dobřany převezmou dálniční kapli smíření Ušlovic. Původním majitelem bylo občanské sdružení Via Karolina. Po ukončení činnosti nabídla soudní likvidátorka kapli městu. Nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka k tomu dodává.
5: Jsme to na zastupitelstvu posoudili a za znaleckou cenu 75 tisíc korun jsme ochotni to vykoupit. Ten objekt je betonový monolit, takže to něco vydrží. Nepředpokládáme tam žádné větší investice, ale asi je dobře, že zůstane zachovaná jediná dálniční kaple v České republice.
3: Kaple smíření je jedinou dálniční kaplí u nás. Každý rok v listopadu se tam konají mše za oběti dopravních nehod. V Chotěšově na jižním Plzeňsku dnes a zítra pořádají chotěšovskou štafetu rostlin. Akce se koná v Národním domě. Lidé mohou přinést své přebytečné rostliny a květiny a vyměnit je s dalšími zájemci. Mohou to být jak pokojové květiny, tak i bylinky, jahody, rajčata a další plodiny. Otevřeno bude dnes od 14 do 18 hodin a zítra od 9 do 12 hodin. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyb i přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Podle primářky emergency Dagmar Schneidarkové je detekční zařízení propojeno s budovaným armádním systémem a také s policií.
6: Policie České republiky dokáže vlastně díky této aplikaci přesně vědět polohu pilota. To znamená, může poslat hlídku k pilotovi a tázat se, proč porušuje legislativu a vlastně donutit ho s tím prostředkem přistát.
3: Detekční zařízení má nemocnice zapůjčené od soukromé společnosti. Sport. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1. O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem. Tenistka Barbora Krejčíková skončila na turnaji v Římě ve druhém kole. Se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska prohrála 2-6 a 3-6. Mezi ženami vypadly ve stejné fázi také Kateřina Siňáková, Tereza Valentová a Marie Bousková. Naopak do třetího kola postoupila Linda Nosková, která porazila Rusku Zakarovou 6-4 a 6-1. Mezi muži zvládl v Římě úvodní kolo Tomáš Macháč, který vyhrál nad Řekem Cicipasem 6-4 a 7-6. Dalibor Svrčina se s turnajem loučí.
2: Počasí.
3: Čekejte velkou oblačnost a hlavně v severní polovině kraje výjimečně přehánky, na jihu zpočátku i částečně zmenšená oblačnost. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni počítejte s uzavírkou v ulici Luční, Zelinářská a Úzká. Důvodem je běžecký festival Rozběháme Česko-Plzeň. Omezení potrvá až do večera. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zpravodajský servis skončil 5 minut po 8 hodině. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola Valová. Dnes si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ve sváteční den nás čeká zpočátku oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabý občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti nadále ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty stoupnou k 19 stupňům, na horách maximálně k 15 stupňům Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná. Toliko k dnešnímu počasí, je s vámi Český rozhlas Plzeň a spolu se podíváme na zříceninu hradu Lipštejn na Rokycansku. O historii místa si povíme víc po písničce Xindla X Dřevo.
0: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Pokud se vydáte na zříceninu hradu Lipštejn na Rokycansku, pustíte se do velkého dobrodružství. Jedna z možných tras se totiž táhne po strmém svahu, pod kterým se krásně line řeka Berunka. Hrad Lipštejn má i poměrně zajímavou historii. Na zříceninu se vydala redaktorka Anděla Blašková společně s nezávislou starostkou nedalekého městyse Liblín Ester Lipertovou.
1: My už jdeme takovou cestičkou, po pravé straně vidíme sraz a dole krásně teče řeka.
2: Ano, pod náma teče řeka Berunka, která teče podél celého Liblína kolem Lipštejna a dělá tady takzvanou podkovu.
1: Nad námi se tyčí skála.
2: Jmenuje se to Havlova skála a z Havlovy skály je úžasný teda výhled na celý údolí řeky Berunky a je to velmi vyhledávané místo.
1: Tak my jsme už, dá se říct, v útrobách hradu. Kdo ho postavil?
2: Hrad vystavil v

0: minuta po půl deváté, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Rybolov je v České republice hodně populární, věnuje se mu přes 300 tisíc registrovaných rybářů. Vzhledem k tomu je i poptávka po kvalitních rybářských prutech. Ten, kdo to ovládá, dokáže takový prut postavit na míru podle vašich požadavků. Do dílny jednoho z plzeňských stavitelů prutů se teď podíváme. Zrovna se věnuje výrobě rukojeti z korku.
1: Obrábí se v takovém speciálním soustruhu na dřevo.
2: Už máme rukou hotovou a nasazenou na tělo prutu, který se nazývá blank. Pokračujeme vázáním oček.
1: Očka se musí umístit na blank požadovaným rozestupu a vyvazují se speciální nití.
2: Tady dáme niť, tu si zajistíme lepenko, dáme očko, dokončíme ovin. Zaaretujeme nití zpět a očko následně vylakujeme speciálním dvousložkovým lakem a dáme na 6 hodin do sušičky.
3: Svůj koníček a teď i zaměstnání nám předvádí stavitel a opravář rybářských prutů Norbert Olejník. Je třeba pro tuhle práci mít i duši rybáře?
1: Myslím si, že určitě. Já už tohle ten koníček mám od 12 let. A díky tomu dokážu usoudit, jak ten prut má vypadat a i do jisté míry, jak fungovat.
3: Takže někdo, kdo v uvozovkách nepáchne k vodě, by tuhle práci dělat nemohl?
1: Asi mohl, ale nemyslím si, že tak, aby to fungovalo, neboť tady jsou kladeny velké nároky na ty komponenty kvalitou a funkčností. Jo, konkrétně se jedná o jednotlivé rybolovní techniky, ať už je to muškaření, přívlač nebo kaprařina.
3: No, rybář by si tady u vás asi připadal jako v ráji, všechny ty části různých prutů. V současné době už jsou jak technicky dokonalé, tak i designově vypracované.
1: Co se týče designu, tak nejčastější lidi řeší rukojetě prutů. Ty rukojetě prutů se dá vyrábět jak z duplonu, tak i z takovýchhle speciálních korkových koleček, který se na tělo prutu nalepí a obrábí se. Jsou různě designově řešený, buď je to korek přírodní, anebo takzvaný lisovaný. Pak jsou to očka vodící, anebo koncová, kaprové očka, nebo jsou to přívlačový, potom speciální hadový očka muškařský. Ty se vyrábí z různých materiálů, ať už je to nerezová ocel nebo titanflex. Záleží zase na kvalitě a potom samozřejmě i na ceně.
3: No, máte tady toho spoustu. Jaké druhy prutů umíte postavit?
1: Převážně jsou to pruty muškařské. Potom tady jsou teď v výrobě speciální pruty do lodě na lov sumců, které odolávají hodně velké hmotnosti, protože sumec je naše největší sladkovodní ryba. Pak jsou to pruty kaprové, ty jsou taky speciální, jsou tam velká koncová očka, aby rybář mohl dohodit daleko.
3: Na moře byste mě taky vybavil?
1: Už i pruty na moře buď opravuji nebo vyrábím, ale přiznám se, že v tom nemám takovou zkušenost.
3: Co tahle práce vyžaduje? Určitě zručnost?
1: Spíš si myslím, že trpělivost. Právě při výrobě těch muškařských prutů, kde se malinká očka musí vyvázat na blank prutu, chce to jistou dávku zručnosti, ale i trpělivosti.
3: A tadyhle ty látky, nebo nevím, jak to nazvat, to je co?
1: Uhlíkové vlákno a to používám na ty opravy těch zlomených prutů.
3: V současnosti i vývoj prutu jde hodně rychle dopředu. Má smysl opravovat pruty?
1: Určitě má smysl dražší pruty opravovat a hlavně pruty, který máte oblíben, vyzkoušen, je možné tyto pruty zrenovovat, vybavit kvalitnějšími komponenty.
3: A určitě oblíbený a kvalitní prut postavený rybáři na míru umocňuje jeho zážitek z rybolovu.
1: 100% a hlavně ten kvalitní prut vám umožní chytit tu trofejní rybu, na kterou rybář čeká celý život.
3: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: května připomínáme si Den vítězství. Miroslava Horníčka se už na dojmy z osvobození Plzně na konci druhé světové války nezeptáme. Kdysi to ale udělal jeden slovenský novinář a dostal odpověď, která ho překvapila. Díky našemu archivu za chvilku uslyšíte detaily.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Už roky se smí říkat, že Plzni přinesla v roce 1945 vytouženou svobodu americká armáda. Archivní záznam nás teď ale vrátí do času, kdy tomu tak nebylo. Za minulého režimu se Den vítězství neslavil 8., ale 9. května a připomínal výročí osvobození Československa Rudou armádou. Právě v tento den byl jednou Miroslav Horníček na návštěvě v Bratislavě.
1: Já jsem byl v Bratislavě. A do hotelu Carlton za mnou přišel mladičký žurnalista, novinář a říká, tak tedy první otázka, pane Horníčku, proč jste právě 9. května v Bratislavě? Já říkám, no já jsem tady od 6. do 12. Jo? Takže nejsem právě 9. Říká, no ano, ale dneska je 9. Já si říkám, no tudíž jsem tady taky. A ne, že bych tu byl právě. A on říká, no ale 9. květen, to je taková slavná to... Vzpomínka, že jo? Jak vy byste na to vzpomněla, to osvobození? Já říkám, podívejte se, kdo zažil protektorát, tak se mu to nemusí vysvětlovat. Kdo to nezažil, tak to nepochopí. A když přijížděli ty armády a my na ně házeli šeříky a objímali jsme se a plakali jsme, rvali jsme smíchy i pláčem, no teď se mu to vylíčil barviče se všem všudy. No on byl ne nadšený, on byl okouzlený. Říkal, to je nádhera. Jsem říkal, no to nebudete vysílat. On říkal, jak to, že ne? Budem. Jsem říkal, to nemůžete vysílat. On říkal, proč? Proč bychom nesměli? Já říkal, já jsem z Plzně. Jemu to chvilku trvalo, než to pochopil. A říkal, ježiš, ano, tak já to smažu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí si blíže povíme s meteoroložkou Martou Suchou. Krásný den. Mnoho lidí v dnešní volný den chce vyrazit ven. Na co se připravit?
2: Hezký den, tak dnes momentálně na jihu regionu je i polojasno, to bude jen zpočátku přechodně, jinak bude dopoledne ve znamení zvětšené oblačnosti, na severu kraje se může výjimečně vyskytnout přehánka, odpoledne se bude ale počasí vylepšovat, bude oblačnost postupně ubývat, večer se pak vyjasní. Nejvyšší denní teploty ty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách budou mezi 12 a 15 stupni a povane slabý severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: A jak bude vypadat zbytek víkendu?
2: Tak bude převažovat slunečné počasí už, bude počasí lepší než dnes. Odpolední teploty budou vyšší, rána ale chladnější. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, k ránu se mohou s menší pravděpodobností vytvořit mlhy. Polojasno bude převažovat zítra dopoledne, kolem poledne a odpoledne bude oblačnost přechodně zvětšená. Na horách, zejména na Šumavě, můžeme zaznamenat i přehánku, jinde budeme beze srážek a večer se opět vyjasní. V neděli bude zpočátku také minimálně oblačnosti, ta začne postupně přibývat od jeho západu až později odpoledne a v pozdějších večerních hodinách zaznamenáme na západě kraje už i občasný déšť anebo přehánky. Nejnižší noční teploty, ty klesnou při nočním vyjasnění na nízké hodnoty na 7 až 4 stupně Celsia po oba dva dny. V údolích můžeme zaznamenat až 2 stupně a určitě se vyskytnou na mnoha místech i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty očekáváme zítra mezi 19 a 22 stupně Celsia. V neděli pak vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr zůstane nadále jen slabý, většinou proměnlivý.
1: Výhled počasí nám přiblížila meteoroložka Marta Suchá. Děkujeme a přeji hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Žijeme tu s vámi speciál a den letiště Josefa Hubáčka. Připomeňte si spolu s námi 90. výročí Klatovského letiště. První piloti vzešlí z pošumavského aeroklubu se stali významnou součástí československého a následně i britského královského letectva. Historie na nebi i na zemi. Takový bude den letiště Josefa Hubáčka. V přímém přenosu se z Klatovského letiště přihlásíme v sobotu 9. května po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v obci Únehle na Tachovsku mají krásný starý kamenný most? Vede přes Kšický potok a je od roku 2009 památkově chráněný. Odborníci jeho vznik odhadují na polovinu 18. století. Nevylučují ale ani starší původ. Most je dochován v původním stavu, bez necitlivých novodobých zásahů.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Plzeň pokutuje nesprávné využívání sdílených elektrokol. Protialkoholní stanice bojují s neuhrazenými poplatky, někde je to až 70%. Čekejte ubývání oblačnosti, večer se vyjasní a teploty do 19 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Konec druhé světové války v Evropě dnes připomene tradiční pieta na Vítkově. Ceremoniál začne za hodinu a zúčastní se ho třeba prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po pietě pak prezident Pavel na Pražském hradě jmenuje generály. Konec druhé světové války si dnes připomenou například také v Rokycanech. Hlavní část programu se odehraje od 13 hodin v muzeu na demarkační linii. Oslavy zahájí swingový koncert. Píše to město na svém webu. Chybět nebudou dobové tábory a ukázka činnosti psovodů policie České republiky. Odpoledne bude patřit bojové ukázce demarkační linie 1945. Plzeň upozorňuje na dodržování pravidel při využívání sdílených elektrokol. Jedním z nich jsou nepovolené pauzy. Například při přerušení jízdy na více než 15 minut zaplatí uživatel sankci 700 korun. Podle náměstka primátora Aleše Tolara ze STAN má takové opatření důvod.
2: No to má logiku, protože my nechceme, aby si lidi kola půjčili na zbytečně dlouhou dobu. Chceme, aby ty kola šla z ruky do ruky a sloužila co nejvíc lidem. Takže proto tam je tahle povinnost to kolo udržovat v provozu anebo ho odstavit ve stanici, a když už si chci někde odstavit a jít si odpočinout, tak si musí člověk zapnout režim pauzy. Tam je snížený tarif na 50 haléřů za minutu.
1: V zámeckém parku v plzeňských Křemicích bude turnaj králů. Návštěvníci se mohou dnes a zítra vždy popoledně těšit na rytíře na koních, šermíře nebo kejklíře. Pokračuje organizátor akce Tomáš Cholinský.
3: Hlavní turnaj je potom v 15 hodin, kde se utkají vlastně rytíři na koních i nějaký zbrojnoši, bude tam král v rámci toho hlavního programu. Jinak, co se týče dalšího doprovodního programu, je tam tržiště, je tam právo utrpné, máme tam kapelu, velmi oblíbenou dětskou ponožkovou bitvu. A když absolvují tu ponožkovou bitvu, tak pak máme rytířské omalováky, které všichni dostanou.
1: Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v České republice podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii anebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli stanic. Podle nich by tak provoz stanic nebyl bez dotací krajů a měst možný. Sport. Po 14. hodině začíná v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Počasí. Čekejte velkou oblačnost, hlavně v severní polovině kraje výjimečně přehánky, na jihu zpočátku i částečně zmenšená oblačnost. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách maximálně 15. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Svojšína na Tachovsku pozor na práce údržby, s tím spojené dopravní omezení. Jeďte tam opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy s Českým rozhlasem Plzeň. 4 minuty po 9. hodině se nám sváteční den už pomalu rozjíždí. Den vítězství nabízí mnoho akcí spojených s připomínkou konce druhé světové války. Kam se vydat, přiblížíme v následující půl hodině, ale ještě předtím budeme ve studiu vařit s Mirkou Kunzmanovou. Krásné ráno vám přeje Nikola Valová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: 11 minut po 9. hodině je tady s námi ve studiu Mirka Kuncmanová. Krásný den.
2: Dobrý den.
1: Dneska má většina lidí tady volno, tak mají možnost, pokud si stihli nakoupit i něco dobrého, uvařit. Co budeme vařit my?
2: Určitě je to moc dobré, je to rychlé a zvládnou to muži i děti, když budou pomáhat. Takže by to bylo docela vhodné i pro maminky, které mají v neděli svátek. Takže dneska si uděláme kuře se žloutkovou omáčkou. Ten dnešní recept je tak trochu nostalgický, čerpala jsem ho ze staré dobré santerky. Jde o typickou úpravu kuřete za studena. Krom chutných studených omáček byly tehdy velmi oblíbené různé rosoly a aspiky. Používaly se celkem v hojné míře kapary, ale i olivy byly neméně oblíbené. Pečivo, které k dnešnímu receptu velmi vhodné jako příloha, můžeme nahradit i tortilami, čímž tímto recept příjemně zmodernizujeme. Když mícháme nakrájené maso a všechny ostatní ingredience do připravené omáčky, získáme výborný salát, který podáváme dobře vychlazený. Tak z dnešního jednoho receptu během chvilky vykouzlíme prakticky 3. No a můžeme se dát do vaření. Na kuře se žloutkovou omáčkou budeme potřebovat 800 gramů kuřecích špalíčků, jsou to ta horní stehna, dále 200 ml bílého vína, jednu mrkev, čtvrt menšího celeru, jednu cibuli, 5 zrnek celého pepře a sůl. No a na omáčku 2 lžíce změklého másla, 6 vajec uvařených natvrdo, sardelovou pastu podle chuti, mletý bílý pepř, citronovou šťávu, trochu vývaru z kuřete a sůl. A na ozdobení kapary, plátky citronu, petrželka, eventuálně olivy, o kterých jsme se už v úvodu vlastně zmínili.
1: Já jenom zopakuju ty suroviny, které si musíte připravit na kuře se žloutkovou omáčkou. Je to 800 gramů kuřecích špalíčků, 200 ml bílého vína, jedna mrkev, čtvrt menšího celeru, jedna cibule, 5 zrnek celého pepře a sůl. Na omáčku budete potřebovat 2 lžíce změklého másla, 6 vajec uvařených natvrdo, sardelovou pastu, mletý bílý pepř, citronovou šťávu, trochu vývaru z kuřete a sůl a na ozdobení pak můžete použít kapary, plátky citronu, petrželku a eventuálně i olivy.
2: A dáme se do vaření. Porce kuřete, očištěnou mrkev, celer a cibuli dáme do hrnce, přidáme pepř, sůl, zalijeme vínem a vodou. Vody dáme tolik, aby byly suroviny jen potopené. Pod poklicí vaříme zhruba 25 až 30 minut. Měkké maso vyjmeme a necháme je vychladnout. Mezitím si připravíme omáčku. Změklé máslo utřeme ze sardelovou pastou a prolisovanými vařenými žloutky do pěny. Potom přidáme pepř, osolíme, ochutíme citronovou šťávou a opět chvilku třeme. Je-li omáčka příliš hustá, zředíme ji trochou studeného vývaru z kuřete anebo vínem. To studené kuře vykostíme, odstraníme kůži a nakrájíme na úhledné kousky. Upravíme je na tác a přelijeme vychlazenou omáčkou, posypeme nadrobno nakrájenými zbylými vařenými bylky a zdobíme řezy citronu a kapary. Kdo má rád, může přidat i olivy. Koneční punc dá nakrájená petrželka, kterou pokrm posypeme. Podáváme s pečivem. Ta celková doba přípravy je zhruba 50 minut a z tohoto množství máme 4 až 6 porcí.
1: Zní to jednoduše. Vypadá to, že by to mohly zvládnout i tatínkové a děti jako překvapení pro maminky v neděli, takže moc krát děkujeme za tento recept.
2: Ještě bych jenom se chtěla zmínit, je napsáno kuře se žloutkou omáčkou. Samozřejmě nepočítejme s tím, že té omáčky bude tolik, jako když děláme třeba svíčkou nebo rajskou omáčku. Je to taková prostě decentní studená omáčka.
1: Jenom takové ozvláštnění příjemné.
2: Takové ozvláštnění, ano.
1: Super. Mirko, moc krát děkujeme a budeme se těšit zase za týden.
2: Já se také těším. Hezký víkend.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský budou odpovídat na dotazy diváků.
2: Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Víš se to?
3: No vím to. To Peříčko, já přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět s svýma erotickýma zkušenostma, můžu tak do pořadu. Pozor, budou kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti! Pranto!
2: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
3: Co?
2: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
3: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
2: Ještě si ji nepoužil?
3: Ne, no tak, takhle. Nepoužil.
2: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To neplatnej pokus.
3: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
2: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
3: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že jo? Udělám zbytou kuličku na dříví. Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
2: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Náhlovský.
3: Josef Mladý.
2: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku na shledanou.
3: Ať žije Hlinsko.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na Sušicku se koná Den otevřených pokladů. Pouze dnes se tam můžete podívat do míst, která jsou otevřena jen vzácně, a objevit skryté poklady místních objektů. Komentované prohlídky začínají v 10, ve 12 a ve 14 hodin. Podívat se můžete například do zámku v Mlázovech, otevřený bude i kostel svatého Mikuláše v Kašperských horách, židovský hřbitov ve Velharticích, kostel a hradiště Prácheň a další. Divadelní spolek Kašpar se dnes představí na hradě Kašperk. Od 7:30 večer můžete vidět inscenaci inspirovanou šumavskou pověstí Plíčky. Obec Manětín zve na oslavy osvobození. V zámeckém parku je k vidění dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize. Ve 14 hodin začíná rekonstrukce příjezdu americké armády do Manětína. Ve 14:45 beseda s pamětnicí osvobození paní Čiperovou. V 16 hodin koncert bluesové kapely To přijde samo a v 19 hodin zahraje rocková kapela The Paper Jack. Oslavy osvobození probíhají dnes také v Rokycanech. Hlavní část programu se odehraje od 13 hodin v muzeu na demarkační linii. Vyvrcholením programu bude bojová ukázka

komunikační linie 1945 za účasti historické techniky a repliky letadla Mustang. V Kyšicích se konají květnové oslavy, na návsi a v komunitním centru u Kubesu si můžete až do 18 hodin prohlédnout vojenskou a historickou techniku, polní kuchyně, poznáte život v protektorátu. Od 15 hodin vystoupí děti z mateřské školy Kyšice a od 16.30 začne před pivovarem Pod Lípou koncert Something Small Band. To byly tipy pro volný čas a my se dál s Českým rozhlasem Plzeň zaměříme na téma, jak snížit náklady na léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a kolik vlastně léčba stojí. Podrobnosti řekneme už za chvilku.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Léčba mnohočetného myelomu je zdlouhavá a pro zdravotnictví velmi nákladná. České vysoké učení technické ale v nové studii ukazuje, že moderní metody terapie by mohly nejen prodloužit pacientům život, ale i snížit náklady na jejich léčbu. Výdaje na jednoho pacienta totiž dosahují v prvním roce téměř 600 tisíc korun.
1: Mnohočetný myelom je chronické onemocnění vlastně kostní dřeně, kdy dochází k takovému přemnožení vlastně bílých krvinek, plazmocytů, které tvoří takovou patologickou bílkovinu. A ta patologická bílkovina potom poškozuje kosti, poškozuje ledviny, dělá poruchy krvinek a tím vlastně pacientům dělá ty klinické potíže.
2: Popisuje nevyléčitelné onemocnění doktorka Alexandra Jungová z hemato-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni.
1: Klasický průběh je takový chronický, že to má stavy vlastně nemoci a stavy remise, kdy ta nemoc je přítomná a není přítomná. Ideální, čím je to déle v té remisi, tak je to samozřejmě ideální. A pomocí dnešních moderních léků, jako je biologická léčba, genová terapie, takzvaná CAR-T terapie, tak je možnost tu do dlouhodobé remise, že pacient třeba 15 let žijí naprosto bez nemoci.
2: Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hemato-onkologické onemocnění v Česku, se kterým se potýká více než 4 000 pacientů. Léčba je navíc velmi drahá a podle studie Juliany Grant-Millerové z Fakulty biomedicínského inženýrství v Praze jsou v posledních letech náklady ještě vyšší.
3: Nástupom biologické terapie a imunoterapie, to znamená moderných terapií, které ale zase mají za výsledok to, že pacienti dlhšie prežívajú. To dlhšie prežívanie tých pacientov ale samozrejme v tom systéme zase spôsobuje, že tie náklady sa potom kopia, ale práve táto moderná drahá terapia má veľmi dobré výsledky a to prežívanie 5-ročné pacientov sa za tých posledných 25 rokov zdvojnásobilo.
2: Studie uvádí, že výdaje na jednoho pacienta jsou v Plzeňském kraji o zhruba 21% nižší než ve zbytku České republiky. A to i přesto, že hemato-onkologické centrum v Plzni se stará o pacienty z více krajů.
1: Pod můj vlastně centrum spadal i region Karlovarský, částečně český, částečně ústecký, částečně středočeský. Takže pacienti mají velké dojezdové vzdálenosti do mého centra. Ta rozloha je rozhodně největší z celé České republiky.
2: Dodává doktorka Alexandra Jungová. Výzkum Juliany Grant-Millerové dál uvádí, že celkové náklady na léčbu myelomu by mohly být nižší, kdyby pacienti měli centra blíž a využívali už v prvním roce léčby nejdražší a zároveň nejúčinnější formu léčby. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 8. května a je to přesně rok, co celou Českou republiku obletěla zpráva o úmrtí herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiřího Bartošky. Protože hvězdy, hity, legendy jsou hudební pořad, budeme se věnovat nejznámější písničce, na které se ikonický barťák podílel – Klíč pro štěstí. Jedná se o legendární duet se zpěvačkou Marií Rotrovou, který měl premiéru v polovině 80. let v tehdy známém televizním pořadu Divadelko pod věží. Originál písničky pochází z Francie z roku 1983. Hudbu složili Giuseppe Marchese a Guido Dello. Naspívala ho zpěvačka Shirley Bassey a hlasem doprovodil Alan Delon. Píseň dostala název Took I Drink You, tedy Říkal jsem si, že ti zavolám. Českým textem ho opatřil Pavel Kopta, který byl známý svou schopností adaptovat zahraniční hity s citem pro český jazyk. Je autorem písniček jako Saxána, Whisky, to je moje gusto a další. Za svůj život se kromě animovaných a krátkometrážních snímků svými písněmi podílel celkem na 45 celovečerních filmech. Jak Jiří Bartoška, tak Marie Rotrová zpívali tuhle písničku nesčetněkrát. Vždy to ale bylo na playback, často v televizních pořadech. Poprvé naživo si ho oba dali až po dlouhé době, před 10 lety v roce 2016, kdy slavila Marie Rotrová životní jubileum koncertem v pražské O2 aréně. Písničku hrají česká rádia velmi často dodnes, klip se objevuje i v mnoha televizích a tak není divu, že oběma protagonistům vydělává song od roku 1985 sympatickou částku. Intergram prý vyplácí ročně za hraní této písně v českých médiích přes 13 000 korun. A takhle zní jeden z nejznámějších duetů na české hudební scéně.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Prezident Pavel a premiér Babiš se dnes ohledně složení české delegace na summitu NATO opět neshodli. Mezi městem Touškovem a Vdeněvsí je nová cyklostezka. Mariánské lázně oficiálně vstupují do nové lázeňské sezony. Čekejte pozvolné ubývání oblačnosti s večerním vyjasněním a teploty do 19 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
2: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summit tu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
1: Využití kompetenční žaloby vidí prezident Pavel až jako poslední možnost. Zváží je, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Mikroregion Touškovsko otevřel novou cyklostezku z města Touškova do Bdeněvsi na severním Plzeňsku. Dlouhá je 880 metrů a součástí je i nová lávka přes řeku Mži. Cyklostezku budou moci jako přímé spojení mezi obcemi využívat i pěší při cestě do školy nebo zaměstnání, říká nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
3: Lidé z Bdeněvse a i z města Touškova, které se potřebovali navštěvovat, nebo když děti chodí do školy sem k nám do Touškova, tak vlastně museli chodit podél poměrně rušných komunikací, které vedou od Bdeněvse do Kozlub a pak do Touškova. A tohle to je taková rychlá zkratka a propojka, kdy během 5 minut jsou děti ve škole u nás tady v městě Touškově.
1: A po celé délce cyklostezky je i veřejné osvětlení. Slavnostním žehnáním pramenů zítra otevírají novou lázeňskou sezonu Mariánské lázně. Doprovodný program, složený z různých hudebních vystoupení, začíná už dnes na hlavní kolonádě a v prostoru Arnika. V sobotu a v neděli se v centru města představí umělci ze všech částí republiky. Město také připravilo stánkový prodej a programy pro rodiny s dětmi, říká starosta Martin Hurajčík z hnutí ANO.
4: Tak zahání lázeňské sezony by mělo být ve stejné úrovni nebo ještě v lepší než minulý rok, kde ta laťka byla opravdu nasazena vysoko. Očekáváme interprety, jako je Tros Diskotéko, což je Vojta Dyk, jako Prachař a pan Maxián. Máme připraveno i několik novinek, jako je třeba Mint Market, doplnění stánkového prodeje, takže opravdu každý si najde své. Sport.
1: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
5: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
1: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte velkou oblačnost a v severní polovině kraje výjimečně přehánky, odpoledne bude oblačnosti ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na odstavenou porouchanou dodávku pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu, kilometr 125 u Málkovic na Tachovsku. Dvě osobní auta bourala na silnici 20 v Úněšově na severním Plzeňsku. Nehoda překáží na vozovce. A pozor na havárii motorky u Starého Plzence, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, i tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Aktuální zprávy skončily téměř 5 minut po 10. hodině. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola Valová. Dnes 8. května si připomínáme osvobození Československa. O konci druhé světové války si bude povídat také Iva Kokešová se svým hostem, historikem Jiřím Sangotem, už po písničkách.
7: náš svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: dnešní sváteční dopoledne jsme pozvali do vysílání Českého rozhlasu Plzeň historika pana Jiřího Sankota. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rádi bychom si spolu s vámi připomněli poslední dny druhé světové války v našem regionu, a to především prostřednictvím krásné vzpomínkové knížky Děvče od pramenů Berounky. To jsou vzpomínky paní Libuše Netrvalové, začínají jejím dětstvím a dospíváním v Plzni na Doubravce a končí rokem 1948 její emigrací za moře. Ale ještě než tu knihu představíme posluchačům, tak bych vás, pane Sankote, poprosila o vyprávění o konci války na jižním Plzeňsku. Vy k němu máte vztah a jako historik se o něj hodně zajímáte, tak pojďme zmínit některé zajímavé příběhy, jak pak jižní Plzeňsko prožívalo nálety na Plzeň.
1: Jižní Plzeňsko na tom bylo, aspoň podle místních zdrojů, podle kronik, trošku jinak než město Plzeň. Například takový velký nálet na Plzeň, který proběhl 17. dubna 1945 a který způsobil obrovské škody, tak aspoň podle kroniky třeba města Starý Plzenec, místní lidé prožívali trošku jinak, byli přece jenom za kopcem, takže když začali schazovat spojenecké letouny světlice a začali osvětlovat Plzeň, aby tam mohli házet bomby, bylo to asi ve 4 hodině ráno, tak byli nadšeni z toho, vyloženě se v té kronice píše o nádherné podívané, kdy prostě se objevovaly různé obrazce z těch světlic, stromečky, a byla to výzva přímo pro místní fotoamatéry, aby to začali fotit. A na druhé straně, ale už od podzimu 1944, sužovali celé jižní Plzeňsko, hlavně kolem železničních tratí, nálety amerických hloubkařů. Lítali hodně nízko, proto se jim říkalo hloubkaři. Někde, kde to bylo možné, tak třeba se schovávali vyloženě pod úroveň terénu, kde byla železnice, a vylítávali na poslední chvíli a využili momentu překvapení a bombardovali. Zpočátku opravdu jejich cílem byly hlavně vlaky, hlavně lokomotivy, kotle lokomotiv, proto se jim také říkalo, vedle toho, že byli hloubkaři, jak se jim taky říkalo, kotláři. Časem ale už to byla pro ně taková rutina, asi pravděpodobně, tak začali útočit na všechno, co se hýbalo, to znamená na konvoje civilistů, na traktory, dokonce máme případ z chválenické kroniky, že útočili na zátarasy proti sněhu, protože se jim líbilo, jak se rozštěpují na třísky a podobně. Takže opravdu to bylo nebezpečné, lidé se báli kvůli tomu vycházet ven. Na druhou stranu třeba někdy se povedlo, to máme doloženo zase ze Šťáhlav nebo zase ze sousedních Nezvěstic, kdy se podařilo spojencům rozbít nějaký vlak, ve kterém bylo vezeno zboží, například psací stroje nebo například líh nebo látky různé, tak ti lidé dokázali překonat strach a dokázali potom utíkat na to nádraží a tam se rvát o to zboží, které tam bylo.
0: Dokonce i některým těm látkám, kterých se lidé zmocnili v těch vlacích, se potom začalo říkat, jak to je správně?
1: Začalo se jim říkat hloubkovina.
0: Hloubkovina,
1: to
0: ano.
1: To jsou látky, které, byl to kanafas, byl to kostičkovaný kanafas, který místní lidé značením teda vybírali z těch vlaků, a pak vlastně ve Šťáhlavech, Nezvěsticích a okolních vesnicích všude měli domácnosti tadyhle tu látku. Byla velice populární a šlo se z ní kde co.
0: A ještě máte jeden příběh paní, která byla zaměstnaná u drah, pracovala jako průvočí.
1: Mm-hmm. Tady to byla mladá dívka, teď nevím, bylo jí kolem 20, byla zaměstnaná jako průvočí Českomoravských drah a pocházela z Olešné u Nezvěstic. Ten den potom, jak jsem vám říkal, že vlastně všichni byli v tom Plzenci, byli všichni nadšeni z té noční podívané na obloze, když teda byla bombardovaná Plzeň, tak se odehrála potom následujícího dne 18. v 7 hodin ráno tragédie přímo ve Starém Plzenci, kdy hloubkaři zaútočili na vlak, který jel z Plzně do Nepomuka. V tom vlaku tam byla směs, prostě byli tam uprchlíci, byli tam vojáci, byli tam civilisti, běžní lidé, kteří cestovali tím vlakem. Jak byli zvyklí, vyskočili z vlaku a buď utíkali přes louku prostě pryč, někam k lesu, jenže tentokrát ti letci tak do nich začali střílet. Takže vlastně jednou z těch obětí, které byly zastřeleny, tak byla právě Marie Vršecká, ta průvodčí následujícího dne, tak byla pohřbena v Nezvěsticích na hřbitově. Do dneška tam má hrob i s podobenkou. A v roce 2018 jí byla na nádraží v Nezvěsticích odhalena pamětní deska.
0: Tak tolik pár příběhů asi ze stovek a stovek dalších od historika Jiřího Sankota.

0: Dnes dopoledne si v programu Českého rozhlasu Plzeň povídáme s historikem Jiřím Sankotem a slíbili jsme v další části toho našeho rozhovoru vzpomínky paní Libuše Netrvalové. Představte nám ji.
1: Ona se narodila jako Libuše Novotná v roce 1926 v Doubravce. Byla to v podstatě úplně obyčejná holka, která ale neměla moc štěstí v tom dětství. To dětství a dospívání neměla moc jednoduché, byla hodně citlivá. Ráda psala básničky a měla různé sny.
0: Ona strávila válku částečně na střední škole a částečně už jako pracovnice nějakého úřadu. Říkám to dobře?
1: Máte pravdu. Bylo to vlastně věk, kdy ona dospívala. To znamená, ona přecházela postupně z těch školských let během války přes studium a končila už jako dospělá žena, která začínala pracovat.
0: Kde přesně ta její rodina bydlela?
1: Bydlela na Doubravce poměrně dost let, až do konce druhé světové války, tak bydleli ve Vilce v klidné čtvrti pod Špitálským lesem.
0: Libuše Netrvalová ve své knížce Děvče od pramenů Berounky taky velice podrobně popisuje nálety na Škodovku. Já bych si teď dovolila z té knížky citovat. Při dalším bombardování si to letadla namířila na železniční trať Plzeň-Praha, která procházela Doubravkou. Před Doubravkou srovnala se zemí dlouhou ulici jednopatrových domků, postavených kolem trati. Na koleje přitom nepadla jediná bomba. Tu poslední bombu, která jim zůstala, odhodili až nad Doubravkou. Padla na čtyřpatrový činžák přímo vedle zastávky. Bydlela v něm moje bývalá spolužačka. Bylo to děsivé. Zasypaní lidé tam ve sklepě dlouho klepali, aby na sebe upozornili. Je strašné cítit zápach prachu, vidět spocené muže, jak holýma rukama odstraňují cihly. Oni se potom, celá rodina, přestěhovali asi z bezpečnostních důvodů, abych tak řekla, do Šťáhlav.
1: Ti příbuzní ze Šťáhlav měli obrovský strach o Libuši a o její maminku. A tak dědeček, který bydlel ve Šťáhlavě, tak se sebral. A přes ty lesy, které byly mezi Šťáhlavama a Doubravkou, které byly plný bomb, hlavně Špitálský les byl zasypan bombami, takže on prostě přes ty lesy 10 kilometrů šel do Doubravky, aby se zeptal, jestli jsou všichni v pořádku. A v Doubravce teda potkal Libuši, tam mu ta ho zavedl za maminkou, řekli mu teda, že jsou v pořádku, oni i všichni další příbuzní, kteří žijou v Plzni, tak on se zase na podpatku otočil a tím samým lesem teda vlastně odcházel zpátky do těch Šťáhlav. Takže Libuše ale tady po té zkušenosti opravdu teda se odstěhovala do Šťáhlav, ale maminka nechtěla. Byla pořád teda v té Doubravce a prostě bála se Doubravku opustit, bála se opustit dům a Libuše se jí snažila marně přesvědčit, aby se odstěhovala taky. Teprve když došlo k dalšímu náletu, tak maminka se nechala přesvědčit, ale to už byla doba, kdy opravdu bylo hodně nebezpečno na silnicích i na železnici a všude. Takže aby se bezpečně dostali do Šťáhlav, tak naložili vozejk nějaký a s tím ten vozejk se svýma věcma, těma nejdůležitějšíma, o který nechtěli přijít, tak ho táhli zase přes ty lesy všechny směrem na Plzenec a potom dál teda do Šťáhlav.

0: Pozvání do našeho vysílání dnes přijal historik Jiří Sankot. Listujeme knížkou Libuše Netrvalové Děvče od pramenů Berounky a já vám teď přečtu, jak popisuje osvobození a kapitulaci Německa. My ženské ve Štáhlavech jsme ani nevěděli, že už 26. a 27. dubna Rudá armáda postupující z východu osvobodila Brno. Obklopovalo nás množství dohadů, když tu najednou 5. května zněla z rozhlasu československá hymna a spolu s ní naléhavé volání o pomoc. Vypuklo povstání. A tu se z Plzně na kole přihnala Jarmila a sdělovala, že ve městě jsou Američané. Skočila jsem také na kolo a jeli jsme to oznámit Krousům do Vlčic. Na silnici v Polích jsme potkali německého vojáka. Jel na kole směrem k Plzni a my na něj volali Deutschland kapituliert. On se smál a odpovídal gut, gut. U nás na Plzeňsku bylo po válce, ale byl to zakřiknutý konec války. V Praze ještě Češi bojovali téměř holýma rukama proti ozbrojeným Němcům. Americká armáda stála 60 kilometrů od Prahy, ale měla zakázáno postupovat dál. Pane Sankote, jakou roli na tom jižním Plzeňsku sehrála demarkační čára?
1: Na tom jižním Plzeňsku je krásně vidět v těch kronikách ta nervozita, ta nejistota, a ta trvala od nějakého toho 6. května, kdy Američané osvobodili Plzeň, až dejme tomu do 13. května, kdy teda se konečně ustály poměry a do těch obcí, kde vznikla demarkační linie, jako byly třeba Nezvěstice, tak dorazila Rudá armáda. Tady v tom období přivnesli Američané do těch vesnic, třeba 7. května dorazili Američané, přinesli tam opravdu nějaký pocit bezpečí a začali ozbrojovat Němce například, ale zase z důvodu, že nevěděli, kdo vlastně tu oblast má osvobodit ve skutečnosti, tak zase se jako stáhli, aby byli takový decentní. A tak se stávalo, že se ti Němci zase ozbrojili zpátky a to počáteční nadšení tak se proměnilo ve strach, protože si musíme uvědomit, že z brdských lesů pořád směřovali na západ, to znamená z té oblasti, která měla být osvobozena Rudou armádou, tak na západ postupovaly kolony, obrovské pozuby ozbrojených německých vojáků. A tak se například stalo v Nezvěsticích 9. května, což už byl den, kde byla osvobozená Praha, tak se stalo, že měla být obrovská taneční zábava, měl být velký sokolský průvod po obci, přičemž Američané tenkrát zakázali místním občanům, aby k tomu došlo, protože přes Nezvěstice měla jít právě ozbrojená německá kolona do jejich zajetí a nechtěli je zbytečně provokovat. Takže obyvatelé museli ještě toho 9. května sundat z domů československé vlajky, zrušili průvod, zrušili taneční zábavu a místo toho prošla Nezvěsticemi ozbrojená německá kolona na západ.
0: Ještě si dovolím jednu citaci z knihy Libuše Netrvalové, jak prožívala oslavy konce války. Pro nás tu vlály československé prapory, bylo po válce a byl čas začít konečně žít. Bylo třeba dohonit všechno, co jsme za 6 let německé okupace zameškali. V ulicích jsme místo ledových tváří německých vojáků najednou potkávali Američany s klátivou chůzí a přivětivými tvářemi. Viseli nohama ven z džípů, měli jednu ruku na volantu a druhou kolem děvčete. Poprvé v životě jsme viděli černochy, zubící se bělostnými zuby. Dívky k něm nesměle přistupovaly a ptali se, jestli si smí pohladit jejich kudrnaté vlasy. Kolem vojenských skladišť se táhla nádherná vůně benzínu, do které z rádia vyhrával Glenn Miller. Tak takhle jsme si připomněli konec války díky vzpomínkám Libuše Netrvalové. Ona potom ještě do roku 1948 žila v Plzni. Co dělala?
1: Tak vedle toho, že stále pracovala v kanceláři, tak si chtěla naplnit ty své sny, takže začala

začala hrát v plzeňském divadle a zároveň, vlastně, a to bylo přes to plzeňské divadlo, tak začala spolupracovat s tehdy vzniklým plzeňským studiem Československého rozhlasu. Bylo to v tom roce 1945 a tady ta práce jí strašně bavila. Takže ona si tady připravovala své vlastní relace, to znamenalo, že si vymyslela námět, potom si připravila vlastně, jakým způsobem bude tu relaci provádět a vyjela do terénu, pak se to sestřihala, pak si to odvysílala. Takže takovým způsobem 3 roky tady fungovala, jenže v roce 1948 nějak se jí tady přestalo líbit a začala uvažovat o emigraci.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, s historikem Jiřím Sankotem probíráme život Libuše Netrvalové a skončili jsme u toho, že začala uvažovat v roce 48 o emigraci a takhle o tom píše ve své vzpomínkové knize. Nehodlala jsem se stát obětí nového režimu. Rozhodla jsem se tedy také odejít z Československa. Mým plánem bylo dostat se do Ameriky, na čas tam zůstat a naučit se dobře anglicky. Domů jsem se chtěla vrátit, jakmile se poměry u nás obrátí. Myslela jsem, že to nebude trvat déle než 5 let.
1: Ona to takhle popisovala v 90. letech pro svá vnoučata, že utíkala z politických důvodů. Ale vlastně ten důvod byl trošku jiný. Její maminka na policii, když nahlásila její pohřešování, protože nevěděla o tom, že chce utéct za hranice, tak uvedla, že krátce předtím, než odešla, tak dostala telegram z Ameriky od amerického vojáka Perryho Artura, do kterého pravděpodobně byla zamilovaná. A on jí přesvědčoval, aby za ním odešla do Ameriky, že jí tam zajistí nový život a vezmou se. No a ona tomu uvěřila. A na Vánoce 1948, kdy maminka si plánovala, jak spolu stráví Vánoce, tak ona jí řekla, že jede s kamarádkou na Šumavu. Ona tu Šumavu vlastně odjela, ale odjela bez kamarádky, přešla jezerní stěnu, dostala se do Německa, odsud putovala do Ameriky za tím americkým vojákem. A když přišla do Ameriky, on jí poslal svatební oznámení, že se žení. Takže ona byla najednou za velkou louží, byla v Americe, potom se přestěhovala do Kanady a najednou se musela, zpátky nemohla, tak se musela s tím nějak vypořádat.
0: Tak to byl jeden z mužů, který zasáhl do jejího života, bohužel ne tak, jak by si představovala. A pak tam jsou určitě ještě další dva muži, které bychom měli zmínit. Tím prvním byl její tatínek. Jak ten ji ovlivnil?
1: No, tatínek ji hodně ovlivnil, protože oni se vždycky rozuměli víc než s maminkou. On působil bezstarostně, hrál divadlo, vlastně ona už někdy v roce 1930, to znamená, když jí byly 4 roky, tak s ním v Doubravce hrála ochotnické divadlo. On i rozuměl těm jejím potřebám, zatímco maminka byla taková ta přísnější v rodině. Každopádně tatínek měl ten problém, že se strašně rád napil. A kdykoliv se napil, tak buď dělal nějaké výtržnosti, anebo páchal sebevraždu. Několikrát se mu to v tom kamarádi třeba v hospodě zabránili, ale v roce 1939, když slavil své kulaté narozeniny, tak se jim to nepodařilo, neodhadli to a on odešel na záchodek a tam teda tu sebevraždu spáchal.
0: No a ještě ten jeden muž, kterého bychom měli zmínit, je ten, kterého si vzala za manžela.
1: Byli vlastně dva ti muži a ten vztah k ním tak ukazuje vůbec tu její nejistotu, jak ona jako pořád něco jako po něčem toužila a nevěděla vlastně, co chce. Ona chodila s jistým Edou, což byl knihkupec. Zároveň byla zamilovaná do toho amerického vojáka v roce 1945 a do toho všeho se jí strašně zalíbil Josko Netrval, což byl geometr z Klatov, v té době už žil teda v Praze. Ten byl jim vlastně osudovým mužem, protože on sice byl ženatý, ale byl zase strašně moc zamilovaný do té Libuše, takže když ona byla rok pryč, tak on se rozhodl, že za ní uteče do Kanady. A on v podstatě tady nechal svoji manželku, když ho vyslýchali někde v Bavorsku za hranicema, tak vyprávěl, jak tady byl součástí odboje proti komunistického a manželku do toho nechtěl zatahovat, takže ji nevzal sebou.
0: Libuše Netrvalová zemřela v Kanadě v roce 2020, bylo jí 94 let, ale několikrát předtím Čechy navštívila, vidíte.
1: Ona prostě nikdy na ty Čechy nezapomněla. A stejskalo se jí, to bylo vlastně, je to vidět i z jejich dalších vyprávění z pozdější doby. Ona prostě se jí strašně stejskalo po těch Čechách. Mrzelo jí, že se sem nemůže vracet tak často, jak by chtěla. Ona třeba viděla Mississippi, viděla obří řeky prostě v Kanadě, ale nikdy nenahradili úslavu, kolem který vyrůstala. Když prostě jsem přivezla své příbuzné z Kanady, aby jim to ukázala, tu řeku Úslavu, tak byli strašně zklamaný, protože to byl prostě pro ně potůček, ale pro ní to byla prostě ta nejúžasnější řeka, kde skládala básničky jako malá a ona takhle nakazila i svoji dceru Michalu, která se narodila v Kanadě ve Vancouveru v roce 1960. A ta Michala vlastně poprvé do Československa přijela v roce 1967, když jí bylo 7 let. Tak dál jí to ještě tak úplně nebralo tady v tom roce 67, ale pod tou maminkou jsem jezdila pravidelně a Vlastně je to pro ní druhý domov, ona jezdí dvakrát, třikrát do roka prostě do České republiky. Prostě a tady ty lidi má fakt, jako kdyby tady vyrůstala od malička.
0: Já už jsem zmínila, že paní Libuše Netrvalová zemřela v Kanadě, ale její popel se dostal zpátky domů.
1: Ano, protože ta Michala prostě to věděla, jaký vztah ta maminka prostě ke Šťáhlavům a jejich okolí měla, tak se rozhodla přivést letadlem teda její popel a vysypat ho v lesích nad Šťáhlavy, kde to její maminka milovala.
0: Společně s historikem Jiřím Sankotem jsme vám v tento sváteční den připomněli nejenom konec války na Plzeňsku, ale také paní Libuši Netrvalovou, někdejší spolupracovnici Plzeňského rozhlasu. Mockrát vám děkuji za zajímavé vyprávění. Mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Rádo se stalo, také se mějte hezky.

0: 15 minut do 11. hodiny, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Máme pátek 8. května a 81 let od konce druhé světové války dnes slaví i v Rokycanech. Město, kterým procházela demarkační linie, si osvobození připomene jak pietními akcemi, tak i ukázkami dobové techniky nebo oblečení. Popolední bude taky přístupné muzeum na demarkační linii. Ve spojení jsme teď s jeho zakladatelem Františkem Kochem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rokycany byly v květnu 1945 místem setkání amerických a sovětských vojsk. Jak takové setkání tehdy prakticky vypadalo?
1: No, setkání vypadalo tak, že Američané osvobodili 6. května Plzeň a 7. května v ranních hodinách přijeli příslušníci 2. pěší divize do Rokycan a 10. května v ranních hodinách se v Rokycanech dostavili příslušníci 6. gardové tankové armády 5. gardového tankového sboru. A tím vlastně můžeme říct, válka v Evropě skončila, protože tady v roce 38 začala a hlavně v roce 45 skončila.
0: Jedním z bodů dnešního programu je i výstava k šifrovacímu stroji Enigma. Co konkrétně uvidíme?
1: No, bude k tomu přednáška a ten stroj samozřejmě ukážeme, ale asi úplně důležitější je to, že ve 14 hodin tady proběhne pětní akt, protože Československo na oltář vítězství položilo 360 tisíc lidských životů a naše motto našeho muzea je nikdo nemá právo zapomenout. Proto tady bude nejdůležitější pietní akt, pak samozřejmě dobové uniformy, defile armád druhé světové války a hlavně bojová ukázka květen 1945 na demarkační linii.
0: A připravili jste i doprovodný program pro děti, co to bude?
1: No, jsou to především soutěže pro děti, dovednostní, znalostní, takže každoročně tato akce je velice vítaná nejenom u dětí, ale i u rodičů, protože tatínci se dívají na tanky a děti jsou zabaveny těmito, dalo by se říct, vědomostními a soutěžemi a tím pádem vlastně jsou všichni spokojeni a asi nejvíc maminky, protože je mají plně postaráno.
0: Zve do Rokycan i na akce muzea na demarkační linii František Koch. Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: A já doplním, že akce potrvá do 17 hodin a vstup je zdarma. Pokračuje dopolední program Českého rozhlasu Plzeň. V 11 hodin přineseme další aktuální zpravodajský servis. Ranním vysíláním vás provázela Nikola Valová.
2: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: vrtkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnosti

0: platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
1: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
2: Abemus papam.
0: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
2: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
0: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
2: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Kyšicích u Plzně pokračují květnové oslavy. Restaurátorské práce nad hlavním vstupem do studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje potrvají do konce května. Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO neshodli. Pavel zatím žalobu nechystá. Čekejte ubývání oblačnosti a teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Oslavy konce druhé světové války dnes pokračují v Kyšicích u Plzně. Obec představuje vojenskou techniku, polní kuchyni a výcvikové dráhy, které dříve absolvovali čeští vojáci v zahraničí. Nezávislá starostka Kyšic Martina Beranová dodává, že akce odpoledne pokračuje pietou, která začíná hymnami.
2: Hymny jsou samozřejmě česká, americká a britská, protože spolu s Američany sem přišli i Britové. Následně projevy položení věnců a potom je možné si prohlédnout v komunitním centru výstavu fotografií z kyšických květnových oslav dřívějších let.
0: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje nechá zrestaurovat kamenný znak města Plzně a pamětní štít nad hlavním vstupem. Během restaurátorských prací na kamenném znaku dojde k šetrnému očištění pískovce, stabilizaci původních štukových modelací a obnově narušených detailů. Práce potrvají do konce května. Provoz knihovny neomezí. Pokračuje vedoucí marketingu knihovny Milan Řízký.
3: Součástí prací je také obnova kovového pamětního štítu, který připomíná vzdělávací a humanitní poslání budovy. Průzkum potvrdil poškozený nátěrů, zlacení i spojů měděných plechů, proto bude štít demontován, opraven a znovu pozlacen. Cílem je, aby erb i štít zůstaly autentickou součástí historického průčelí a zároveň byly dlouhodobě chráněny.
0: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Sport. Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu budou tři Češi, Jan Hirt, který pojede už po deváté, a debitující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa vstoupil do nové sezony světového poháru výhrou v rozjížďce na kilometrové trati. Kolem poledne ho tak Maďarsku čeká ještě semifinále.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte pozvolné ubývání oblačnosti. Zpočátku bude oblačnost zvětšená a v severní polovině kraje se mohou s menší pravděpodobností vyskytnout přehánky. Odpoledne bude oblačností ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr. Rostlové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni počítejte s uzavírkou v ulici Luční, Zelinářská a Úzká. Důvodem je běžecký festival. Omezení potrvá do večera. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 8. května, státní svátek, a jsme na začátku už druhého květnového prodlouženého víkendu. Takhle hezky to letos vyšlo. A doufám, že k této pozitivní atmosféře přispěje i další vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Krátce po 11:30 se s naším regionálním stopařem podíváme do Konstantinových lázní, kde probíhá šestidenní ultramaraton. V seriálu Místopis západních Čech zase blíže představíme Rokycany. V Babských Radách chválíme česnek a už za chvíli vám řeknu, jaké nás o tom prodlouženém víkendu čeká počasí. Tak příjemný poslech, vážení.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: počasí.
1: Tak co si na nás tam nahoře přichystali pro ty následující prodloužené víkendové dny? Tak začnu dnešním odpolednem, bude se to pořád jenom zlepšovat. Čekáme pozvolné ubývání oblačnosti, i když zpočátku bude ta oblačnost zvětšená. Během odpoledne tedy bude oblaků ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia. No a v sobotu trošku zase přitopíme, teploty už 19 až 22 stupňů, převážně méně oblačnosti, jen s výjimečnými srážkami. No a nejlepší z toho by měla být asi neděle, protože to očekáváme slunečný den s pozvolným přibýváním oblačnosti. Takže slunečné počasí s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, později odpoledne a večer od jihozápadu přibývání oblačnosti a v noci na pondělí se na západě kraje přidá místy občasný déšť nebo přehánky, ale to bude až v pondělí. Nedělní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia a k tomu jenom slabý, proměnlivý nebo východní vítr. Já myslím, že velmi dobré.
2: Mám prostě od pámy

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Město má přes 14 000 obyvatel a protéká jim řeka Klabava. Řeč je o Rokycanech. Kde se vzal jejich název? Teorii o původu názvu města přiblíží starosta Tomáš Rada.
2: Slovo Rokycany má základ ve slově rokytí. Rokyta, rokytí. Jsou to ty pruty na těch vrbách, takový ty palice vrbový, z toho ty pruty, z kterých se pak pletou ty pomlásky nebo košíky. A nebo je to taková ta vrba, na ní seděl ten Olšoveček, ten vodník. Takže to rokytí, Rokycany, to je ta přesmička, takhle vzniknul název Rokycany. Nebo tak se to uvádí.
3: Jaká je u vás historie města, kdy byla o Rokycanech první písemná zmínka a při jaké příležitosti to bylo?
2: První písemnou zmínku máme díky Kosmasovi, který ve své kronice zaznamenal událost z roku 1110, kdy Jindřich V. přijel do Rokycan na biskupský dvorec. To znamená, že tady musel být už hrad významný, biskupský, a rozsoudil tady tři Přemyslovců a stanovil, kdo bude českým knížetem. Stanovil, že to bude Vladislav I. Výjev z tohoto byl vytesán do kamene a byl v průčelí kostela, ale při velkém požáru kostela se ta věž zřítila a ten relief zanikl, ale máme ho zachovaný ve farní kronice.
3: My si povídáme na Masarykovo náměstí, kde je Mariánský sloup. Přibližte nám další pamětihodnosti, které se u vás nachází.
2: My tu máme na náměstí Dumitovský dům. Ostatní budovy jsou obnoveny, takže i kostel byl přestavěn. A je paradoxní, že kostel měl i číslo popisné, protože na věži, která je druhá nejvyšší v plzeňském kraji po Plzni, bydlel hlásný, ten měl na starost právě hlídat požáry. Proto ta věž měla číslo popisné, aby mohl být definován jeho byt.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: Historie spolku v Rokycanech sahá do 19. století. Budeme se bavit o Sokolu, budeme se bavit o hasičích a v dalších a dalších spolků. My tu máme velmi významné sportovní kluby. Pořádalo se tu třeba z mistrovství světa v kuželkách, takže to je významný kuželkářský klub. Máme tu kluby s velkou historií, třeba fotbalový klub. Ale jsou tu třeba i moderní sporty, v kterých Rokycany zazářily. A je to třeba thajský box. Mezi našimi sportovci je juniorský vícemistr světa v thajském boxu. Máme tu významný spolek tanečních folklorních skupin, lidově řečeno tanečňák, který už má mnoho let. Je to velmi reprezentační věc pro Rokycany. Pak tu máme vynikající pěvecké sbory, které nás taky reprezentují i v zahraničí.
3: Přibližuje Rokycany Tomáš Rada, starosta města zvolený za rokycanské patrioty. Ve městě najdeme například druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Dále muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech, které je pobočkou Západočeského muzea v Plzni. A již zmiňovaný kostel Panny Marie Sněžné. Z městských akcí, které se zde konají, zmíním třeba rokycanské kulturní léto. Z Rokycan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Konstantinových Lázních dnes vyvrcholí šestidenní ultramaraton K6 Ultra. Běžci od minulého týdne krouží po téměř 3-kilometrovém okruhu v Lázeňském parku a vítězem se stane prostě ten, kdo uběhne nejdelší vzdálenost. Závod patří mezi nejnáročnější vytrvalostní akce v Česku a účastní se ho běžci z několika zemí. No a dění přímo na místě sleduje regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, dobrý den.
2: Přeji dobré dopoledne. Vedoucí závodník šestidenního ultramaratonu K6 Ultra v Konstantinových Lázních Dominik Hensler z Německa má před závěrem závodu naběháno už přes 720 kilometrů. Na záda mu ale stále dýchá Slovák Martin Pavuk, který ztrácí jen 3 kola. V ženské kategorii vede a zároveň 3. místo celkově drží Lim Shi Ching z Malajzie. Ultraběžci závodí na téměř 3-kilometrovém okruhu v Lázeňském parku a vítězem se stane ten, kdo za 6 dnů uběhne nejdelší vzdálenost. A teď je tady se mnou jeden z pořadatelů K6 Ultra, Zdeněk Beneš. Kde se tady vzal takový náročný závod?
3: Myšlenkou uspořádat to tady v Čechách přišel Kostě Wiesner, náš prezident tady toho našeho závodu. Původně jsme si chtěli napřed 6 dní odběhat a pak ji uspořádat. Dopadlo to přesně naopak. Napřed jsme ji tady v dubnu uspořádali a pak jsme si ji v září jeli zaběhat do Maďarska.
2: Běžného posluchače neběhajícího 6 dnů v kuse napadne, že se nedá běhat 6 dnů v kuse. Vy jste mi říkal, že se běželo 24 hodin, pak 48 hodin. Jaká jsou ta pravidla?
3: Pravidla jsou jasné. Je to běh na 24 hodin, 48 hodin, 6 dní. A pravidla jsou takový, že musíte projít startem a cílem, běžet ty kolečka, nepodvádět, nepřenášet čip tam, kde nemáte. Zkrátka být férový sportovec a kolik naběháte za ten časový úsek je vlastně jenom na vás.
2: Už tomu rozumím. Takže se vlastně za 48 hodin může naběhnout i 50 metrů. Účast byla, nicméně vítězství nebude. Tady je spací stán, kousek od nás. Jaké tady máte všechny stany?
3: Takže, když to vemu úplně od začátku, tak po levé straně od místa startu máme časomíru, občerstovací stanici, masérský a lékařský stan a stan s televizí s průběžnými výsledky. A po druhé straně je kuchařovo přípravna, jídelní stan, stan šestidenáků, spací stan a stan pro 24 a 48.
2: Jídlo to nás zajímá velice. Když někdo běhá, opravdu podá velký výkon, 2 dny, 3 dny běhat, co je ta jeho strava? Asi to nebude mrkev.
3: Určitě ne, tak je to různý. Samozřejmě máme tady i vegany, takže tím uspůsobujeme tu stravu, tak aby se najedli taky samozřejmě. A jinak je tady naprosto běžná strava. Měli jsme třeba francouzský brambory, nevím, co máme dneska. Měli jsme tady i butter chicken, to, což byla věc, kterou jsem ani neznal, že existuje. Ale paráda, prostě to jídlo je naprosto běžný jako doma. Navíc ještě dostáváme takový bonusy, jako tady máme místní obyvatelstvo, kdy dáma nám upeče, řeknu, kolem 100 palačinek a přinese nám to sem. Takže
2: Gí Konstantinovy Lázně. Z jaké nejvzdálenější země je tady účastník?
3: Nejvzdálenější. Tak teď vlastně nevím, jestli nejvzdálenější je Malajzie.
2: Klatovy.
3: Z Klatov tady možná taky někdo byl, ale myslím si, že nevím, co je dál, jestli Malajzie nebo Hongkong. To jsou 2 závodníci asi z největší dálky letos tady u nás.
2: Kolik běží ty největší borci, pak jdou spát, na jak dlouho, jak usnou?
3: No, tak nemáme to úplně odsledovaný, samozřejmě ty největší borci toho spánku tolik nemají, řeknu třeba 2, maximálně 4 hodiny denně, to si myslím, že víc ani ne. Letos se to hodně uspůsobuje samozřejmě počasí, takže přes den bylo poměrně vedro, takže leckdy si to uspůsobí, takže přes den se na ty 2 hodky jdou natáhnout v tom největším hitu a pak pokračujou. Kolik nachodí nebo naběhají nejvíc, důležité je říct, že nemusí běhat, můžou samozřejmě chodit. Nikde není napsáno, že musíte běhat, byť jsou to běžecké závody. Loni vítěz dal necelých 800, letos by bylo hezký, kdyby se někomu těch 800 povedlo naběhat, bylo by to krásné.
2: A někdo se blíží?
3: No tak blíží, ale samozřejmě s přibývajícími dny, hodinami a časem na trati ta výkonnost samozřejmě klesá, to si nemusíme nic nalhávat. Ale ta vůle je samozřejmě taková a silná, že se třeba k tomu můžeme dostat.
4: Forrest Gump mě teď napad. Lidi běžte dům.
3: Ano, Forrest Gump.
4: Jsem unavený.
3: Tak tohle my řekneme po těch 6 dnech, no.
2: Ano. Jsme unavený, pojďme domů.
3: Pojďme domů, no. Ale pro nás to nekončí ještě ten poslední den stejně.
2: A vy znáte příběhy lidí, co tady běhají?
3: Tak některých určitě. Máme tady různé lidi, máme tady 5členou rodinu ze severního Německa, který se za náma vrací už 5. ročníkem. Máme tady Fredio Bichlera ze Švýcarska, který sám ve Švýcarsku pořádá závody. To je člověk, který je po nějaký vážné nehodě, znova se učil chodit, takže tak chodí tak, jak chodí. Nicméně za těch 6 dní tady zvládne nějakých 100 kilometrů. Je úžasný vidět tu vůli, je neskutečně pozitivně naladěný, baví tady lidi, zpívá. Je to prostě showman.
2: Zdeněk Beneš, děkuji. K6ultra.cz je web, kde můžete sledovat výsledky nebo se přihlásit do dalšího ročníku, který se tady v Konstantinových lázní uskuteční za 2 roky.
1: Tak tolik informace od našeho regionálního stopaře Jiřího Trnky. Díky za ně, naslyšenou.
2: Krásný víkend prodloužený.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko si připomíná 81 let od konce druhé světové války. Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. A dnes čekejte pozvolné ubývání oblačnosti s teplotami do 19 stupňů. Pěkné sváteční poledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Evropa dnes slaví 81 let od konce druhé světové války. Den vítězství po celém Česku připomínají pietní akty, výstavy, komentované prohlídky nebo ukázky vojenské techniky. V Manětíně na severním Plzeňsku je i naše reportérka Martina Klímová.
2: V zámeckém parku je tábor americké 97. pěší divize, která město osvobodila. Vidět tu můžete ošetřovnu, sbírku zbraní, stan, ve kterém vojáci spali, nebo třeba lehké džípy a malý nákladní vůz Dodge. Je tu i velitelský stan, kde je vysílačka a psací stroj a hned vedle je stanoviště amerického válečného korespondenta. Tady můžete vidět kamery a fotoaparáty z druhé světové války. Při osvobození Manětína žádný Američan nepadl a rekonstrukci příjezdu americké armády do města si tady připomenou dnes odpoledne ve 14 hodin. Z Manětína na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Konec druhé světové války si dnes připomenou například také v Rokycanech. Hlavní část programu se odehraje od 13 hodin v muzeu na demarkační linii. Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Chybět nebudou ani dobové tábory a ukázka činnosti policejních psovodů. Vrcholem odpoledne pak bude ukázka demarkační linie 1945. Podrobnější informace najdou zájemci na webových stránkách města. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
3: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
5: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány. Vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
3: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Policie ve městě Sinzig na západě Německa obklíčila banku, ve které se zřejmě ukrývá několik ozbrojených mužů držících rukojmí. S odvoláním na policii o tom informuje web televizní stanice Tagesschau. Podle svědků je na místě velký počet zasahujících policistů a také helikoptéry. Část ulic v centru města policie uzavřela.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte pozvolné ubývání oblačnosti. V severní polovině kraje se můžou s menší pravděpodobností vyskytnout přehánky. Během odpoledne bude oblačnost dál ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané osobní auto omezuje provoz na dálnici D5 kolem 35. kilometru ve směru na Prahu mezi sjezdy na Cerhovice a Žebrák. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
6: Ano, 5 minut po 12. hodině začínají sváteční písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. No a vy jako obvykle můžete volat na číslo 221 554 222, pokud někomu chcete nějakou pěknou písničku i se vzkazem poslat. Kromě toho, že je dnes státní svátek, tak má svátek také Zlatan. Aspoň je to napsáno v kalendáři. Asi tušíte, že Zlatanů u nás nebude mnoho, slovy je jich pouze 9. No, každopádně telefonní linka už je teď pro vás volná. No a u telefonu i mikrofonu je s vámi Roman Stupka.

0: Karel Skolovče má něco na srdci a proto volá do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Karle, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. A tuto písničku posílám pro všechny matky, které budou mít 10. května svůj svátek. Ať se to jedná o tady do Lidické 348, anebo pro všechny příbuzní z Kolovče a ze Staděti. Dále 5. oslava svoje narozeniny v května paní Jana Karlecová tady z Kolovče z Lidické 348. Hodně zdraví a to všechno by přejí všichni z Lidické a celá její rodina. Dále bych tuto písničku poslal taky 10. května bude mít narození paní Dagmar Egerová z Holíšova pod Makovým Vrchem. Hodně zdraví a spokojenosti a mnoho lásky a všechno, ať se jí daří, hlavně zdraví a zdraví, to jí posílá dcera z ciziny a všichni z Kolovče, kteří ji znají a mají rádi. A vám, pane Stup, a tuto písničku posílám taky všem příbuzným a známým do Kolovče a do Staditic a všem matkám do Českého rozhlasu Plzeň. A vám děkuji za zahrání. Naslyšenou.
0: Karle, naslyšenou. Hrajeme.

0: Jen čtvrt na jednu posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. No a u telefonu by teď měla být paní Věra z Hořovic, takže do Hořovic zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Plzeň. A tato písnička by byla pro našeho syna Františka Zikmunda mladšího, který dneska slaví krásný narozeniny. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně lásky, štěstí, pohody. No a ať je to takovej, jaký je dotečka. A tomu přeje mamka, taťka, ségra, synovec, syn a ten čtyřnohej kamarád jeho. Děkuju moc za písničku a mějte se moc hezky.
0: No tak my Frantovi pošleme kabáty, no.
1: Ano, děkuju moc.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

První písemný vzkaz v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň zní následovně. Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň. Posílám pozdrav babičce Jarmile do Plzně a k tomu tuhle oblíbenou písničku a tí zpříjemný den. Podepsána je vnučka Vanessa. No a ta písnička je od Terezy Maškové a Aleše Kubáta Láskou se splést.

teď už víš, že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení.

0: 221 554 222. Tohle telefonní číslo sem do písniček pro vás z Českého rozhlasu Plzeň dobře zná i Naďa z Nové Vsi, před chvílí ho vytočila a je na telefonní lince. Naďo, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Romane. Ráda bych nechala zahrát písničku, na které jsme se domluvili. Martince Sihelské, vaši kolegyni, aby jsme jí zvedli drobet náladu.
0: No tak...
1: Děkuju moc.
0: Doufejme, že Martina poslouchá.
1: No určitě, já jsem jí psala.
0: Tak jo, vy to máte ošefované, tak posíláme písničku Martině.
1: Děkuju moc, nashledanou.

0: Milionu hvězd se ptáš, tak se jmenuje tahle písnička od skupiny Škvor, ale teď se bude tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň hrát to, co si přeje paní Eva z Komárova. Ta je totiž u telefonu. Evo, tak do Komárova zdravíme.
1: Dobrý den, já zdravím váš celý tým, moc ráda Plzeň poslouchám vaše písničky a včera měl soused svátek, je to Stanislav Čapek, tak bych mu chtěla poslat písničku, kdybych já byl kovářem, a přejeme mu hodně zdravíčka. A vám moc děkuju.
0: Tak jedna písnička pro Standu.

0: Je 6 minut po půl jedné a to je přesně čas, kdy mám u telefonu písniček pro vás, paní Miluši ze Slovan. Ta má také něco na srdci. Miluško, povídejte, dobrý den. Halo, halo, halo.
1: No, halo, halo.
0: Slyšíme.
1: Halo, halo.
0: My vás slyšíme, vy nás asi ne.
1: Halo.
0: No, tak tady se to asi ne...

0: Povede.
1: Už jsem tady, dobrý den.
0: No, povídejte.
1: Ano, dnes bych neslavil své krásné narozeniny. Paní Soňa Košařová z Přeštic. My přejeme všechno, hlavně to zdravíčko, štěstíčko a lásky ostří rodiny. To jí přejel manžel Martin, děti a maminka s tatínkem a hlavně bývalé kolegyně ze špitálu. A já hrozně moc děkuju, pane redaktore, za zahrání. A promiňte, že to, ono se to asi přerušilo, ale už je to dobrý. Děkuji, děkuji.
0: Nakonec jsme se domluvili, Miluško.
1: Ano, děkuji.
0: Zaspívá váš oblíbený Karlíček.
1: Ano, děkuji. Naschledanou zase někdy.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku Hezkej den od Václava Neckáře a Heleny Vondráčkové pro moji sestru Zdeňku Korešovou z Holoubkova. A to jen tak pro radost. Moc děkuji a i vám přeji hezký den. Eva Vacková, Loděnice.

0: v sobotu 16. května.
1: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
0: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
2: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
0: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
1: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
0: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
2: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
0: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Žijeme tu s vámi speciál a den letiště Josefa Hubáčka. Připomeňte si spolu s námi 90. výročí klatovského letiště. První piloti vzešlí z pošumavského aeroklubu se stali významnou součástí československého a následně i britského královského letectva. Historie na nebi i na zemi. Takový bude den letiště Josefa Hubáčka. V přímém přenosu se z klatovského letiště přihlásíme v sobotu 9. května po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.
1: No a tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň pokračují písničky pro vás, tentokrát dvěma písemnými vzkazy. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro pana Václava Pajera z Klatov, který dnes slaví své 75. narozeniny. Vše nejlepší k jeho životnímu jubileu a do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody přejí manželka Anna, dcera Vendula a syn Zdeněk s rodinami. No a to druhé přání, druhý vzkaz, prosím vás o zahrání písničky pro našeho taťku k 80. narozeninám. Tati, přejeme ti všichni k tvému životnímu jubileu hlavně pevné zdraví. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvá moudrá slova, za tvoji pomoc kdykoliv, když potřebujeme. Máme tě moc rádi, to ti přejí tvé děti s rodinou. Sice tady není jméno, ale snad to dojde.

No a v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň splníme ještě jedno poslední přání, které má Erik a píše: poprosil bych zahrát píseň pro všechny, co mají dnes pracovní den v plném nasazení, a to pro dobrou náladu. Ta písnička se jmenuje Láska z pasáží a zpívá jí Turbo, tak si ji dáme, už jsem ji také dlouho neslyšel.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Včelaři na Domažlicku doufají, že letošní sezóna bude dobrá. Prezident Petr Pavel jmenoval 10 nových generálů. A dnes čekejte pozvolné ubývání oblačnosti s teplotami do 19 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Včelařům začíná hlavní sezóna. Častěji kontrolují úly a doplňují dřevěné medníky, kam včely ukládají med. Například v okolí Hostouně na Domažlicku očekávají včelaři dobrý rok, říká předseda tamní základní organizace Radek Houška.
2: Letošní zima ku podivu pro naší základní organizaci dopadla relativně dobře. Úhynů je tam minimum, takže můžeme říct, že tuhá zima nám naopak pomohla. Sezóna se rozvíjí sice pomaličku, ale zatím to vypadá slibně. Bohužel teda malinko to přibržuje nedostatek srážek. I ty včelky to potřebují, protože samozřejmě čím méně vody v přírodě, tím méně nektaru, tím méně medu.
0: Zámek v Nebílovech na Jižním Plzeňsku nabízí nové prohlídky. Program se jmenuje Rok dobrých mravů a neb etiketa od baroka po dnešek. Podle zástupkyně Kastelána Venduly Hnojské představuje proměny společenského chování od aristokratických tradic až po současnost.
3: Každý měsíc ukazujeme našim návštěvníkům

0: jak se lze i v dnešní době krásně chovat. A vlastně připomínáme, že veškerá ta etiketa není výmyslem dneška, ale že to je vlastně něco, co probíhá po mnoho staletí, ten vývoj. A my na základě toho našeho barokního zámečku, barokních zvyků, dvorských zvyků, postupně ty zvyky přetavujeme až do současnosti.
1: Speciální prohlídky na zámku v Nebílovech připomenou tento víkend také 150 let od posledního pistolového souboje v Čechách. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Sport. Cyklistické Giro d'Italia začne i s třemi Čechy úvodní etapou z 21. Poprvé v historii startuje tento italský třídenní závod v Bulharsku, a to za zhruba hodinu. V Nesebaru nebudou chybět také Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegor. Myslí si to také pětinásobný účastník Gira, bývalý cyklista František Raboň.
2: Vyčnívá Jonas Vingegaard, který se netají tím, že chce uzavřít tu trojkorunu. Už má vítězství z Tour de France ze španělské Vuelty. A jak sám jsem slyšel v nějakém rozhovoru od něj, tak největší přání, aby přivez ten růžový dres domů, je od jeho dcery, že se jí růžová líbí, takže tam si myslím, že má Jonas Vingegaard extra motivaci. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, v severní polovině kraje se můžou s menší pravděpodobností vyskytnout přehánky. Během odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 mezi kilometry 121 až 122 ve směru na Rozvadov, mezi sjezdy na Benešovice a odbočkou k čerpací stanici Šel. Kvůli práci údržby je tam uzavřený odstavný pruh, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Pěkné odpoledne vám všem.
5: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
4: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
5: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
4: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Veselé a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to, já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano.

0: No, občas se nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec nervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
1: Vesele a zdravě.
2: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
3: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně...
0: A vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na oddykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpané nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let, vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt vlastně pořád, dát, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky

0: střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
1: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutic. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám spray, tu morskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se by to

0: bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí, protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme
0: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
1: 10 a 14?
0: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, zkontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
0: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlorus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpělo do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce se ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá,

0: suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
0: Ano, ano. A všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s

0: čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
1: Který směrem jít.
0: Mm-hmm. Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
1: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
0: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
1: Máme ještě nějaký dotaz?
0: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
1: No někomu ale se dělají hodně. Ano. A co s tím?
0: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
1: A to zjistí na ORL.
0: No, doufejme, že ano, to zjistí.
1: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: No, ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku, a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdanová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Pracovníci Šumavského národního parku pomáhají po požáru v Českém Švýcarsku. Mariánské lázně dnes oficiálně vstupují do nové lázeňské sezóny. Prezident a premiér se znovu neshodli ohledně summitu NATO. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. S dohledem nad uhašeným požárem v Českém Švýcarsku pomáhá i 10 zaměstnanců Národního parku Šumava. K možným zásahům využijí i vlastní techniku, říká velitel hasičské jednotky Národního parku Šumava Petr Šrajl.
3: Vzhledem k tomu, že tady zůstalo hadicové vedení, které zde zanechal hasičský záchranný sbor, tak bylo nutné doplnit cisternové automobilové stříkačky. Jsou tady čtyřkolky a potom jsou tady dopravní automobily, respektive rychle zásahové automobily, aby bylo možné přepravit ty hasiče na jednotlivá místa.
2: Slavnostním žehnáním pramenů zítra otevírá novou lázeňskou sezónu Mariánské lázně. Doprovodný program složený z různých hudebních vystoupení začíná už dnes na hlavní kolonádě a v prostoru Arnika. V sobotu a v neděli se v centru města představí umělci ze všech částí republiky. Město také připravilo stánkový prodej a programy pro rodiny s dětmi, říká starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
4: Zahání lázeňské sezóny by mělo být ve stejné úrovni nebo ještě v lepší než minulý rok, kde ta laťka byla opravdu nasazena vysoko. Očekáváme interprety, jako je Tros Diskotéko, což je Vojta Dyk, jako Prachař a pan Maxián. Máme připraveno i několik novinek, jako je třeba Mint Market, doplnění stánkového prodeje, takže opravdu každý si najde své.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO.

0: Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vláda.
1: Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém. A vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
0: Babiš podle nových informací České televize řekl, že o složení delegace na summit NATO bude vláda rozhodovat na konci června. Sport. Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znakařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,81 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Semanové a Jana Čejky. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích až 2 a lokálně přízemní mrazíky. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne bude oblačnost přechodně přibývat a ojediněle se můžou na horách objevit přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu tří vozidel máme hlášenou na silnici 26 u výjezdu od čerpací stanice ONO nedaleko odbočky na Trhanov na Domažlicku. Na místě zasahují všechny integrované záchranné složky a pozor, silnice je uzavřená. Podle policejního webu potrvá omezení zhruba ještě hodinu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak vypadal příjezd americké armády do města před 81 lety, to si dnes připomínají v Manětíně na severním Plzeňsku. No a my tam budeme s vysíláním Českého rozhlasu Plzeň živě, krátce po 14:30. Co vám můžu nabídnout dál, tak třeba hvězdy, hity, legendy, kde se zastavíme u jednoho hodně populárního duetu Marie Rotrové a Jiřího Bartošky. No a za pár minutek další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Tentokrát bude řeč o appendixu. Tak i nadále hezké odpoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak například divadelní spolek Kašpar se dnes představí na hradě Kašperk. Od 7:30 večer můžete vidět inscenaci inspirovanou šumavskou pověstí Plíčky. Oslavy osvobození probíhají v Rogicanech. Hlavní část programu se odehraje odpoledne v muzeu na demarkační linii. Vyvrcholením programu bude bojová ukázka demarkační linie 1945 za účasti historické techniky a repliky letadla Mustang. V Kyšicích se zase konají květnové oslavy. Na návsi a v komunitním centru u Kobesů si můžete až do 18 hodin prohlédnout vojenskou a historickou techniku polní kuchyně, poznáte život protektorátu. Od 15 hodin vystoupí děti z mateřské školy Kyšice a od 16:30 začne před pivovarem Pod Lípou koncert Something Small Band. Plzeňské divadlo Jekátila uvádí ve velkém divadle muzikál Six, souboj šesti manželek Jindřicha VIII. Tam můžete vidět od 19 hodin. No a na malé scéně se odehraje psychedelická jízda Věčně mladých důchodkyň. Činoherní představení Jednou hole, jednou na nože začíná v 19 hodin. Tolik naše dnešní tipy. No a teď zjistíte, že Pavol Habera zase v něčem lítá.

0: Už 14 hodin a 33 minut je 8. května, posloucháte Český rozhlas Plzeň a vzpomínkové akce, pietní akty nebo ukázky vojenské techniky dnes na mnoha místech v Česku připomínají konec druhé světové války. 81. výročí osvobození americkou armádou slaví i v Manětíně na severním Plzeňsku. Program se koná na náměstí a v areálu zámku. No a na místě máme kolegyni Martinu Klímovou. Martino, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Lidé tady v Manětíně právě shlédli rekonstrukci osvobození města americkou armádou před 81 lety. Na náměstí přijelo několik jeepů, obyvatelé už je tak jako v minulosti očekávali, takže připravili i věnec na uvítanou. Velitele přivítal starosta, no a z okna radnice zavlála kromě české vlajky i ta americká. Členové klubu vojenské historie Tommy and Yankee si dali tu práci a podle historických fotek oblékli účastníky té dnešní rekonstrukce, takže tu můžete vidět dívky v krojích nebo dámy z lepší společnosti v elegantních šatech s kožešinou přes rameno a v klobouku. Američtí vojáci dostávali od lidí stejně jako v minulosti chléb se solí, trochu špeku, no a večer v den osvobození se tady údajně uskutečnila i velká taneční zábava.
0: No já vím, že součástí dvoudenního programu je i vojenský kemp a také beseda s pamětnicí, tak můžeš říct podrobnosti?
1: Ano, beseda s pamětnicí paní Olgou Čiperovou, která je asi 100 let, tak ta právě teď probíhá tady na náměstí. Třeba vzpomíná na to, jak Američané před 81 lety rozdávali dětem bonbony a žvíkačky, což bylo něco, co vlastně tehdy děti tady z protektorátu vůbec neznali. Jinak v tom zámeckém parku kemp představuje americkou 97. pěší divizi, která Manětín skutečně osvobodila. Je tam několik stanů a technika, můžu zmínit třeba sbírku granátů, ať už kouřové, ruční, puškové, uvidíte tam samopaly, karabiny, kulomety a minomet. Je tu taky ošetřovna a velitelský stan, kde na stole leží psací stroj a vysílačka. Členové klubu tu ukazují běžný život v táboře na konci války, takže někteří hrají softball nebo karty. Nahlédnout můžete i do stanu, kde vojáci spali, často přikrytí jen dekou. No a venku stojí malý nákladní vůz Dodge, zvaný taky Big Jeep, a jsou tu i běžné lehké jeepy, jeden má třeba na sobě nápis Mary.
0: No a údajně program bude pokračovat také zítra.
1: Je to tak? Zítra můžou zájemci znovu navštívit zámecký park a prohlédnout si dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize. Přístupný bude už od rána od 9 hodin a to až do odpoledne. A připravené jsou taky speciální divadelní prohlídky nazvané Manětín v dobách zkoušek a naděje. Ty připravili správci zámku tady v Manětíně.
0: Martina Klímová z Manětína, děkujeme, naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Žijeme tu s vámi speciál a den letiště Josefa Hubáčka. Připomeňte si spolu s námi 90. výročí klatovského letiště. První piloti vzešlí z pošumavského aeroklubu se stali významnou součástí československého a následně i britského královského letectva. Historie na nebi i na zemi. Takový bude den letiště Josefa Hubáčka. V přímém přenosu se z klatovského letiště přihlásíme v sobotu 9. května po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 8. května a je to přesně rok, co celou Českou republiku obletěla zpráva o úmrtí herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiřího Bartošky. Protože hvězdy, hity, legendy jsou hudební pořad, budeme se věnovat nejznámější písničce, na které se ikonický barťák podílel – Klíč pro štěstí. Jedná se o legendární duet se zpěvačkou Marií Rotrovou, který měl premiéru v polovině 80. let v tehdy známém televizním pořadu Divadelko pod věží. Originál písničky pochází z Francie z roku 1983. Hudbu složili Giuseppe Marchese a Guido Delo. Naspívala ho zpěvačka Shirley Bassey a hlasem doprovodil Alan Delon. Píseň dostala název Took I Drink You, tedy Říkal jsem si, že ti zavolám. Českým textem ho opatřil Pavel Kopta, který byl známý svou schopností adaptovat zahraniční hity s citem pro český jazyk. Je autorem písniček jako Saxána, Whisky, to je moje gusto a další. Za svůj život se kromě animovaných a krátkometrážních snímků svými písněmi podílel celkem na 45 celovečerních filmech. Jak Jiří Bartoška, tak Marie Rotrová zpívali tuhle písničku nesčetněkrát. Vždy to ale bylo na playback, často v televizních pořadech. Poprvé naživo si ho oba dali až po dlouhé době, před 10 lety v roce 2016, kdy slavila Marie Rotrová životní jubileum koncertem v pražské O2 aréně. Písničku hrají česká rádia velmi často dodnes. Klip se objevuje i v mnoha televizích a tak není divu, že oběma protagonistům vydělává song od roku 1985 sympatickou částku. Intergram prý vyplácí ročně za hraní této písně v českých médiích přes 13 000 korun. A takhle zní jeden z nejznámějších duetů na české hudební scéně.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přemoženská uzenina.
2: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina.cz.
3: Hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Klatovech se zítra budou konat celodenní oslavy 90. výročí otevření letiště Josefa Hubáčka. Andrej Babiš jednal se svým belgickým protějškem o obraně i o energetické situaci. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Příjemné sváteční odpoledne vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Klatovské letiště Josefa Hubáčka chystá na zítřek celodenní oslavy. Připomenou 90. výročí otevření letiště a zároveň založení pošumavského aeroklubu. Připravené jsou letecké a parašutistické ukázky i doprovodný program pro děti. Oproti minulým letům musí letos návštěvníci parkovat jinde. Vše ale bude značené a návštěvníkům pomůže i pořadatelská služba, říká předseda aeroklubu Petr Kratochvíl.
4: Vstup a přístup na letiště bude jinudy, než byli doposud diváci zvyklí. Bude malinko jinak zorganizována plocha na letišti, ale co je podstatné, je, že opět letos je to zcela zdarma a celé se to teda nese v takovém tom duchu oslav a vzpomínek na piloty a na historii letectví na Klatovsku.
3: Přímo z akce bude vysílat i Český rozhlas Plzeň. Mikroregion Touškovsko otevřel novou cyklostezku z města Touškova Dobněnevse na severním Plzeňsku. Dlouhá je 880 metrů a její součástí je i nová lávka přes řeku Mži. Cyklostezku budou moci jako přímé spojení mezi obcemi využívat i pěší při cestě do školy nebo do zaměstnání, říká nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
5: Lidé z Beněse a i z města Touškova, které se potřebovali navštěvovat, nebo když děti chodí do školy sem k nám do Touškova, tak vlastně museli chodit podél poměrně rušných komunikací, které vedou od Beněse do Kozulub a pak do Touškova. A tohle to je taková rychlá zkratka a propojka, kdy během 5 minut jsou děti ve škole u nás tady v městě Touškově.
3: Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Mluvili spolu například o obraném průmyslu, válkách na Ukrajině a na Blízkém východě nebo o energetické bezpečnosti. Premiér Babiš připomněl, že Belgie je klíčovým obchodním partnerem Česka.
6: To 10. největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře, náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
3: De Wever teď jedná také s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale nezúčastní.
2: Sport.
3: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupní vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulach a Přívratský bylo v týmové soutěži první.
2: Počasí.
3: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, k ránu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích až 2 a lokálně přízemní mrazíky. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne bude oblačnost přechodně přibývat a ojediněle se můžou na horách objevit přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor, dejte v Plzni v ulicích Luční, Zelinářská a Úzká. Kvůli sportovní akci Rozběháme Česko jsou silnice uzavřené. Omezení podle organizátorů potrvá zhruba do 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět minut po třetí hodině odpolední pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plzeň. V té následující hodince se můžete těšit třeba na dětskou anketu Ahoj Rádio, kde se budeme ptát dětí, co by si sebou vzali na opuštěný ostrov, a na ty odpovědi si opravdu počkejte. Pokud chcete, můžete se jí zasoutěžit, tentokrát půjde o napínavou audioknihu. No a za pár minutek jeden takový romantický výlet k zřícenině hradu Lipštejn na Rokycansku. Myslím si, že se vyplatí zůstat i nadále s námi. Hezké sváteční odpoledne.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman.

0: No a je tady onen slibovaný výlet. Ke zřícenině hradu Lipštejn na Rokycansku můžete dojít z nedalekého Liblína. Odtud se tam vydala i kolegyně Anděla Blešková. Společnost jí dělala zdejší starostka Ester Lipertová, která vysvětlila, proč je lepší zahájit výšlap na Lipštejn právě u Liblínské radnice.
1: Je tady velká parkovací plocha, takže návštěvníci můžou zaparkovat na náměstí v Liblíně, projít starou zámeckou alejí zvanou Špalír, dojít až na stezku, která vede přímo k hradu Lipštejn.
2: Tak se tam jdeme podívat.
1: Ano.
2: Vyšlápli jsme Špalírem.
1: Špalír je stará zámecká cesta, která vedla k hradu Lipštejn. Je to habrová alej a je pouze pro pěší a cyklisty.
2: Kolik nás čeká kilometrů?
1: Tak od konce toho Špalíru ještě tak kilometr a půl.
2: A my budeme se napojovat kousíček na silnici.
1: Bohužel musíme projít asi nějakých 40 metrů po silnici 232 druhý třídy a pak už se napojíme na pěší stezku.
2: My jsme ze silnice sešli. Tady tomu místu, kde se teď nacházíme, říkáte Na Bambuli.
1: Ano, nacházíme se Na Bambuli a začíná zde vlastně červená turistická trasa směrem na Lipštejn. Kdo by chtěl mírnější trasu, hlavně rodiny s kočárkami, tak vede ještě modrá turistická trasa, která vede od samoty Zavadilka asi o kilometr dál, kde se dostanou po hrdině z kočárky.
2: My už jdeme takovou cestičkou, po pravé straně vidíme sráz a dole krásně teče řeka.
1: Ano, pod náma teče řeka Berounka, která teče podél celého Liblína kolem Lipštejna a dělá tady takzvanou podkovu.
2: Nad námi se tyčí skála.
1: Jmenuje se to Havlova skála a z Havlovy skály je úžasný teda výhled na celý údolí řeky Berounky a je to velmi vyhledávané místo.
2: Tak my jsme už, dá se říct, v útrobách hradu. Kdo ho postavil?
1: Hrad vystavil v polovině 14. století nad řekou Berounkou Oldřich Tista z Hečan, který později používal přídomek z Lipštejna.
2: Ví se, kdo poté hrad vlastnil?
1: Od konce 14. století vlastnili hrad Kolovratové. Jejich jedna větev se nazývala Lipštejnští z Kolovrat. Hrad byl za husitských válek obléhán husity po několik týdnů. Hrozba vyhladovění však obránce donutila přistoupit na dohodu o vojenském spolku z husity.
2: A jak to dopadlo?
1: Dohoda byla naplněna roku 1431 v bitvě u Domažlic, kde majitelé hradu stáli na husitské straně. Od roku 1590 je hrad již opuštěn, novým střediskem panství se stal Liblín.
2: Co bylo potom?
1: Od konce 16. století vlastní hrad Grisbekové, bydlí však více mimo něj a hrad bez údržby začíná pusnout. Jeho zkázu pak dovršuje 30-letá válka, níž jej vypálili Švédové.
2: Co zbylo z hradu?
1: Tak dnes je zachována pouze jedna z původních dvou věží. Zřícenina je volně přístupná, vedou k ní značené turistické stezky. Nyní je hrad ve vlastnictví Lipštejnských lesů.
0: Na zříceninu hradu Lipštejn na Rokycansku nás vzala starostka městice Liblín Ester Lipertová.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: a v 15 hodin a 20 minut zahajuje soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Už volejte na číslo 221 554 222 a vítěz u mě bude mít audioknihu Napínovou, audioknihu Jiřího Stránského Balada o pilotovi, kterou báječně načetl herec Luděk Munzar. Tak kdo by si chtěl pošušňat na téhleté záležitosti, už vytáčí číslo 221 554 222. No a samozřejmě, že na ní čeká soutěžní otázka, bude jako obvykle jednoduchá, jak rád a s oblibou říkám. Dáme někomu možnost právě teď. Halo, halo, kdo je tam?
1: Dobré odpoledne, Josef.
0: Josefe, odkud voláte?
1: Klatov.
0: Z Klatov. Dobře, nebudem to protahovat, jste soustředěný.
1: No, budu se snažit.
0: No, možná, že jste i v našem vysílání zaslechl, že dnes je to přesně rok, co zemřel Jiří Bartoška, český herec a filmový organizátor. No a ta otázka, ta je úplně prostá, Josefe. Já se ptám, jestli náhodou nevíte, ve kterém městě se Jiří Bartoška narodil.
1: Jo, tak to z hlavy nevím.
0: Tak já vám pomůžu. Mám možnosti. Chcete?
1: Dobře, ano.
0: Tak jo. Buď za A Děčín, nebo za B Louny, nebo za C Rychnov nad Kněžnou. Co vy na to?
1: Já zkusím ten Rychnov nad Kněžnou.
0: Rychnov nad Kněžnou zkoušíte, ale Josefe, to neděláte dobře. Bohužel.
1: No, to se stane.
0: Ale díky za zavolání. Mějte se hezky.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak, koho tam budeme mít dál na našem telefonu? Zjistíme. Dobrý den, halo.
2: Halo, halo, narodil se v Lounech.
0: Narodil se v Lounech a to říká kdo?
2: Iva.
0: To říká Iva. No tak já Ivě musím říci, že v Lounech to taky nebylo. No, bohužel.
2: No, tak to se rodičko.
0: Říkala jste to s takovou jistotou, že jsem to už skoro uvěřil. Ale Louny to nejsou, takže čekáme na toho třetího, který už řekne jasně, kde se vlastně Jiří Bartoška narodil. Tak doufejme, že už to bude další, kdo je u telefonu. Haló, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Alena.
0: Takže Aleno, řekněte tu správnou odpověď.
3: No tak Děčín.
0: Samozřejmě, v Děčíně to bylo.
3: Já vám děkuji.
0: Tak počkejte mi ještě chvíli u telefonu, ano?
3: Ano, určitě.

0: uličku brunetěnej.
1: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
2: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
1: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
3: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
2: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
1: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Koho nebo co byste si sebou vzali na opuštěný ostrov?
1: Moje rodiče.
2: Moji nejlepší kamarádku, abych se nenudila.
3: Eurotel a Titanic.
4: Já bych si vzal kouzelný prsten.
5: Já bych si vzal loď.
6: Já bych si vzal rodiče a vás.
7: Já bych si vzal na ten opuštěný ostrov hlavně šaty a plavky.

0: 15:38, posloucháte Český rozhlas Plzeň. No a asi také víte, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, recept ze druhé příčky roku 2020, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi Pišišmout, takže u nás to byl Pišišmout.
2: Tak ode dneška je to Pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat Pišišmouda.
3: Pochoutkový rok.
4: Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
4: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Tak sám jsem zvědav na vaše reakce, až uvidíte tyhle dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a hned na ně dostanete chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. A celý recept v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Tak to byla skupina Miraj tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Plzeňská babička slaví 80. narozeniny. Schází se rodina s gratulacemi a vzpomíná se. Tak to je jenom stručný obsah povídky Pavly Horákové o Plzeňanech, Plzni a jejich dějinách. Příběhy nás přiblíží událostem spojeným s dnešním svátkem, tedy 8. květnem. Plzeňská rodačka Pavla Horáková je spisovatelka a překladatelka. Povídku Tenkrát v 45. napsala přímo pro dnešní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Můžete si to poslechnout po 17. hodině, ale daleko dřív, už za pár minut, po hodině 16. tady bude dnešní sváteční humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Libuše Švormová společně s Patrikem Rozehnalem a také společně s vámi. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že v obci Únehle na Tachovsku mají krásný starý kamenný most? Vede přes Kšický potok a je od roku 2009 památkově chráněný. Odborníci jeho vznik odhadují na polovinu 18. století. Nevylučují ale ani starší původ. Most je dochován v původním stavu, bez necitlivých novodobých zásahů.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: 81 let od konce druhé světové války připomněl dopoledne pietní akt na pražském Vítkově. Nová parkovací místa vzniknou po rekonstrukci tří ulic v Horšovském Týně na Domažlicku. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale také stovky dalších lidí.
2: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
3: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
2: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
4: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
2: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují modernizaci tří ulic na novém sídlišti. Opravy ulic Karla Čapka, Silvánova a Suchanovova přišly na 28 milionů korun. Jak dodává starosta města Josef Holeček z ODS, hotovo má být do poloviny června.
5: Je to komplexní rekonstrukce povrchů, když je poškozená kanalizace, takže samozřejmě opravíme, abychom do těch povrchů už nemuseli. Je tam nové osvětlení veřejné, ta ulice se rozšíří o parkovací stání, protože ty sídliště, když byly stavěny, tak nebyly stavěny na takové počty osobních automobilů.
1: Chotišově na Jižním Plzeňsku dnes a zítra pořádají chotišovskou štafetu rostlin. Akce se koná v Národním domě. Lidé můžou přinést své přebytečné rostliny a květiny a vyměnit je s dalšími zájemci. Můžou to být jak pokojové rostliny, tak i květiny, byliny, jahody, rajčata a další plodiny. Otevřeno bude dnes do 18 hodin, zítra pak od 9 do 12 hodin. Sport. Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryni republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky. Ta ovládla závod na jednu míli. Počasí. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne bude oblačnost přechodně přibývat a ojediněle se můžou na horách objevit přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 121 až 122 ve směru na Rozvadov mezi sjezdy na Benešovice a odbočkou k čerpací stanici Šel. Odstavný pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
6: 553.
0: Humoriáda.
7: Z
6: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
6: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleštiděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale no a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasů na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhery.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn.
7: Že dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit dvě zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co, zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký
2: no,
1: si tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Bože na vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Mám oběma krásný májový den. Odvážte si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a
2: děkuji.
4: Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji den, zdravíme také, ano. Máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vladových, Ludmila Bartušková měla narozeniny včera, tak popřát a dávám ABC.

92 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovy boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se, už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No. A lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Již po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech. Takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Huboriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl ten
1: krásný,
3: mladý, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětství, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se
3: Děkujem.
1: Hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. No ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říkal, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Americkou třídu v Plzni čeká proměna. Práce začnou v pondělí a potrvají do srpna. Provoz na pražském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. Puškař Filip Nepejchal skončil ve finále mistrovství Evropy v Osijeku čtvrtý. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Pondělí začne přestavba americké třídy v Plzni, potrvá do 10. srpna a omezí dopravu včetně autobusů a trolejbusů, které budou od příštího týdne jezdit přes Kopeckého sady nebo přes Belánku. Jak popsal primátor Roman Zarzický z hnutí ANO, nejvíc se promění část odkruhového objezdu u Mrakodrapu po odbočku do Škroupovy ulice.
3: Zmizí ty zálivy pro trolejbusy, ta nevelita, to znamená ta výškovost se srovná, přibude zde 14 vzrostlých stromů, budou tady taká pítka, budou tady lavičky nové, takže myslím si, že by se z toho mohl do budoucna stát bulvár pro lidi příjemný a bude tady povrch, který bude s asfaltu na té vozovce a přibude zde plzeňská dlažba.
2: Současně s rekonstrukcí americké třídy začnou v Plzni práce také v sadech 35. a na Palackého náměstí. Doprava během stavby omezená nebude. Do konce srpna bude ale dočasně omezeno parkování i pohyb chodců. Nové sociální zázemí vybudují na základní škole v Klenčí pod Čerchovem. Jedná se o jednu z největších investic městyse v letošním roce. Jak budou práce probíhat, popisuje starosta Klenčí Jan Bozděk z hnutí ANO.
4: Ty hlavní práce skutečně proběhnou o prázdninách, protože chtě nechtě musíme omezit školu nebo ten provoz vlastně na minimum, protože ty zásahy budou značné prašnost taky a není možné samozřejmě záchodky využívat, pokud je budeme kompletně rekonstruovat od rozvodu inženýrských sítí až po vlastně konečné osazení sanitární techniky.
2: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje.
0: Sport.
2: Český puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolohové malorážce, kterou ovládl Slovák Patrik Jány. Střelec Dukly Plzeň po 30 finálových ranách vedl, poté ale kvůli třem chybám v řadě klesl mimo medailové pozice a byl ze soutěže vyřazen.
5: Finálový závod pro mě začal velmi pěkně. Po řemenových polohách jsem byl na prvním místě. Poloze ve stoje jsem také začal velice hezky, ale díky nestabilní poloze jsem nedokázal udržet ten svůj správný rytmus a skončil jsem na čtvrtém místě.
2: Filip Nepejchal navíc vybojoval díky výkonu v kvalifikaci spolu s Jiřím Přívratským a Davidem Hrčkulákem zlato v soutěži týmu.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích až 2 a lokálně přízemní mrazíky. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne bude oblačnost přechodně přibývat a ojediněle se můžou na horách objevit přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor, dejte na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu. V odstavném pruhu tam stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Plzeňská babička slaví 80. narozeniny. Schází se rodina s gratulacemi a vzpomíná se. Povídka Pavly Horákové o Plzeňanech, Plzni a jejich dějinách nás tentokrát přiblíží událostem spojeným s dnešním svátkem, 8. květnem. Plzeňská rodačka Pavla Horáková je spisovatelkou a překladatelkou. V roce 2019 získala za svůj román Teorie podivnosti cenu Magnesia Litera za prózu. Povídku Tenkrát v 45. napsala přímo pro dnešní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. V režii Jakuba Doubravy účinkuje Apolena Vildová.

Je, to jste vy, jen pojďte dál, vítejte. Tady jsem vám přichystala bačkory, tobě jsem koupila nový pantofle, Danuško. Ty starý už byly sešmajdaný. Povězte si to tady, nechceš ramínko na ten kabátek, ať se ti nepomačká, Zdeni. Stará paní stála v chodbičce bytu a pobízela trojici dovnitř. Jako poslední vcházel její zeď s velikou kyticí v ruce. Chtěli jsme ti jich vzít 80, babi, ale to by nás zrujnovalo, smál se, když tchýně podával bohatě aranžovaný pugét, zabalený v ozdobném celofánu. No ta je nádherná, to jste si neměli dělat škodu, spráskla ruce oslavenkyně. Počkej, Péťo, doběhnu pro vázu. Hlavně pomalu, mami, ať si nenatlučeš koleno jako posledně. Víš, jak se ti snadno dělají modřiny? Zdena Mašková, její muž Petr a dospělá dcera Dana se přezouvali do papučí pro hosty, které jim babička nachystala. Měla zásobu přezůvek pro rodiny všech svých dětí. Než návštěva přijela, připravila příslušnou sadu bačkor a poté je zas pečlivě schovala do botníku. Všechna vnoučata byla dospělá, tak už nemusela pravidelně vyměňovat dětské bačkůrky za větší. Dřív takhle mívala nachystané i lůžkoviny. Peřiny i polštáře pro hosty byly trvale povlečené a uložené nahoře na skříni. Vyspalo se v nich několik návštěv po sobě, než ložní prádlo vyprala. Pocházela ze skromných poměrů, byla zvyklá šetřit. Přestože už doma dávno měla automatickou pračku, zachovala si návyky z dob, kdy se ložní prádlo nosilo do prádelny a na mandl. A možná i proto hostinské peřiny a polštáře převlékala, až když to bylo opravdu nutné. Přece nebude dětem a vnoučatům vadit, že spí v prádle po sourozencích a bratrancích. Vždyť jsme přece všichni jedna rodina. V posledních letech tu ale návštěvy přespávají jen zřídka. Od té doby, co vnoučata vyrostla, málo kdy někdo přijede na celý víkend. Hračky, které tu pro děti mívala, dávno vyhodila. Staré časy připomínaly jen blednoucí rodinné fotografie na stěně v kuchyni. Babička napouštěla vodu do vysoké keramické vázy, na které se viditelně podepsala léta užívání. Část ozdobného nápisu byla otlučená, ale stále ho ještě šlo přečíst. Svaz Československo-sovětského přátelství ZDŠ Švarcova a pod tím letopočet 1979. Stará paní se chystala vybalit kytici z nařaseného celofánu, ale dcera ji zarazila. Zabalená prý vydrží déle čerstvá. Zdenka položila na kuchyňskou linku krabici se jménem vyhlášené cukrárny a dala vařit vodu. Poslušně nazutí do domácích pantoflů se hosté usadili na svá obvyklá místa kolem rozložitého starožitného stolu v obývacím pokoji. Scházeli se takhle pravidelně k oslavám svátků a narozenin. Dřív se sem sjížděli všechny rodiny najednou, aby společně poobědvali, ale v posledních letech jezdí raději zvlášť, aby toho na starou paní nebylo moc. Tohle byly první narozeniny bez dědečka Otakara. Zemřel v požehnaném věku bezmála 90 let v loni v létě. Jeho portrétní fotografie, asi 20 roků stará, na níž byl ještě plný sil, stála na komodě, opatřená černou stužkou v rohu rámečku. Babička postavila vázu s kyticí vedle ní. Tak vidíš, otíku, jaká jsem stará bába. Radši si umřel, než abys měl doma 80nici, pronesla s hořkým úsměvem směrem k fotografii zesnulého chotě. Ale co, užili jsme se až. Otík měl krásný život a zaplať pán Bůh lehkou smrt. Co víc si člověk může přát? A nezapomeň na ty tři krásné děti a všechny vnoučata, co se vám vyvedly. Petr poplácal svou ženu a dceru po ramenou a všichni se úlevně zasmáli, že odvedl řeč od mrtvých zpátky k živým. Dcera Dana se smála spíš ze zdvořilosti. Ještě před pár lety by nad tátovým žertováním obrátila oči v sloup, ale už pochopila, že trocha schovývavosti ke starším ji nic nestojí
A navíc jí řada věcí, které ji v pubertě vytáčely, vlastně už skoro nevadí. Kdo chce čaj a kdo kafe? Rozhlížela se Zdenka po ostatních, protože varná konvice v kuchyni mezi tím cvakla. Babi si dá určitě Turka, viď? Usmála se na matku. Já řídím, takže černej čaj, hlásil se Petr. A dvě kostky? Já šípkovej bez cukru, přidala se Dana. Ale prosím tě, Zdeničko, já to udělám, sedni si, vždyť si tu na návštěvě, namítala babička spíš jen na oko. Ve skutečnosti byla ráda, že se může posadit a nechat se obsloužit. Danuš, pojď mi pomoct, prosím tě. Přineseme i dort, táta tu zatím babičku zabaví, pobídla Zdena dceru a obě zmizely v kuchyni. Když oslavenkyně osaměla se zetěm, na okamžik nastalo rozpačité ticho. Měli se rádi, Petr Mašek si nadchýně nemohl stěžovat, ale přece jen byli málo kdy spolu sami a tak nevěděli, o čem by si povídali. Ta kytice je moc krásná, kývla stará paní hlavou ke komodě s podobenkou neboštíka manžela. O kytkách já něco vím, 30 let jsem je dostávala při rozdávání vysvědčení. Na svá učitelská léta paní Vlasta vzpomínala často. Ke vzpomínkám se vůbec utíkala čím dál častěji. Tu ty lilie jsme mívali na zahradě, když jsem byla malá. Rostly hned u domu, ale pak naše maminka začala chovat slepice a kytky holt museli ustoupit. Pokrčila při té vzpomínce rameny. Však já ti to ukážu, vydrž chvíli, Péťo. Tchýně se s námahou zvedla ze židle a popošla zpátky ke komodě. Ze spodního šuplete vytáhla černou, ohmatanou krabici s víkem. Ty už si to určitě mockrát viděl, viď? Zdenička si ty fotky ráda prohlížela, když byla malá. Ostatní děti to tolik nezajímalo, ale ona v nich jeden čas ležela snad denně a pořád se vyptávala, kdo je kdo. Viď, Zdeničko, že ses ráda probírala ve fotkách? Zvýšila babička hlas. Z kuchyně se ozvalo nezřetelné přitakání. Stará paní postavila krabici na stůl, odklopila víko a nahlédla dovnitř. Musím to někdy probrat a utřídit, je to všechno přeházený. Měla jsem si na to dávno pořídit album, ale znáš to. Vždycky bylo na práci něco důležitějšího. Babička vytáhla z krabice štůsek černobílých snímků a probírala jeden po druhém. Vidíš, tady tuto je naše vila na Borech. Ty už ji nepamatuješ. Naši ji prodali v 70. roce. Odstěhovali se do Nýřan, aby nám dětem pomohli zaplatit družstevní byty. Podívej, tady bejvaly ty lilie. Zeď si se zdvořilým zájmem prohlížel staré fotografie a přikyvoval. A tuto je stará paní Baumruková. Bydlela dole v domě se synem. Tomu tenkrát mohlo být něco přes 30 a byl to starý mládenec. Jejich rodina ten barák snad dokonce postavila. Naši o tom nemluvili a já jsem o tom nikdy moc nepřemýšlela. Paní Baumruková brzy umřela. To mi bylo tak 10, 11. Moc už si na ní nepamatuju, byla většinou zalezlá doma. Ten syn pak někam zmizel, když umřela. Ale vzpomínám si, že naši byli rádi, že už se Baumrukovic konečně nebudou roztahovat v přízemí, jak říkali. A pak se k nám nastěhoval dědeček, maminčin tatínek, když ovdověl. Maminka se o něj starala, než umřel. Stará paní listovala zašlými fotografiemi. A hele, tady je mladý Baumruk, jak jsem ti říkala. Takovej divnej pavouk to byl. Moc toho nenamluvil, ale uměl dobře šít. Vyráběl nám kostýmy na karneval, nebo třeba na 1. máje. A mámě přešil zimní kabát, protože máma neměla šicí stroj a myslím, že ani šít neuměla. Oni, Baumrukovic, před válkou mívali krejčovství, nebo obchod s látkama, já už ti pořádně nevím. Náš tatí u nich krátce dělal řidiče. A protože starý pan Baumruk brzo umřel a oni měli ve vile spoustu místa, nechali nás tam bydlet. My jsme měli celý horní poschodí a půdu. Oni bydleli dole. Měli tam kuchyň a kamrlík. Víc nepotřebovali. Petr poslouchal tchyněno vyprávění. O tom, jak to tenkrát doopravdy bylo, si myslel své, ale nic neříkal. Teď už nemá smysl šťourat se v minulosti, vymlouvat staré paní její pravdu
a brát jí iluze o vlastní rodině. Toho mladýho Baumruka jsme strašně štvali. To si pamatuju. Byli jsme jako děcka dost hluční. Paňáři, to víš. Lítali jsme po domě, skákali na postelích, zpívali a on to nesnášel. Párkrát nás zkusil okřiknout. Snad si i stěžoval našim, ale my jsme zlobili o to víc. Dělal někde v továrně. Chodil do práce a z práce v modrákách, ale i v nich byl tak nějak nobl. Už se to nese, hlásila Zdenka z kuchyně a společně s dcerou do obýváku postupně nanášeli horké nápoje, talířky a příbory. Kávu pro babičku a Zdenku, čaj pro Petra a Danu. Nakonec Zdena donesla i krabici, do které se tak vešel nazdobený čokoládový dort s nápisem Babi Vlasta 80. Naše milovaná babičko, my ti k životnímu jubileu přejeme jen to nejlepší, hlavně to zdravíčko, aby ti sloužilo, a hodně lásky, tu máš od nás zaručenou. Zdenka pronesla zdravici a políbila matku na obě tváře. Petr si s tchyní potřásl rukou a vnučka Dana se k babičce přitulila, jak to dělávala v dětství. Trochu rozpačitě a ne úplně čistě všichni tři zaspívali babičce hodně štěstí, zdraví. Oslavenkyně se u toho falešného prospěvování trochu vrtěla, ale neřekla nic. A teď se konečně můžeme pustit do dortu. Chceš si ho rozkrojit sama, mami? Dort byl čekuládový, jak babička říkala. Její nejoblíbenější zákusek. Každý dostal velkou porci a ještě bohatě zbylo. Není tu moc ticho, nemám pustit rádio? Zeptala se babička mezi sousty. Byla to spíš řečnická otázka. Bez tak teď budou zprávy v celou. Zvyk sledovat světové i domácí dění si paní Vlasta uchovala i po manželově smrti. Oba se často a rádi rozčilovali nad politickým a společenským vývojem v zemi i v zahraničí. Rádio nebo televize u nich hrály od rána do večera. Přijímače umlkali snad jen na noc. Babička zapnula rádio naladěné na regionální stanici, ale jen co začalo hrát, přístroj rázně vypnula. Já tu písničku nemůžu ani slyšet. Vždyť to hrajou pořád dokola a je to jenom propaganda. Je to ode zdi ke zdi. My jsme se ve škole učili, že nás osvobodila Rudá armáda. Chodili jsme stávat k pomníku rudoarmějců a teď, aby se to člověk bál říct nahlas, všechno jen Američani, Američani. Paní Vlasta se dál rozčilovala nad populární písní s chytlavou melodií. Tutomu se ani nedá říkat zpěv? A jak ten chlap ráčkuje, pro boha, hned bych ho poslala na logopedii. Prej, tančili holky ze Škodovky. Neboštík Otík vždycky místo toho zpíval Jančili. Babička se manželově slovní hříčce zasmála. Ženský byli z Američanů úplně hin. Půl roku se tu vojáci poflakovali. Když už se o tom smělo mluvit, tak náš tatí vzpomínal, jak na ně chlapi žádlili. Vodeď by ne, byli neokoukaný a ženský si mysleli, kdo ví, jaký neudělají štěstí. A pak z toho byl většinou pláč. To máte jako dneska. Každá kouká klofnout cizince a myslí si, že si polepší. Babička se dostala do ráže a ostatní jen mlčky poslouchali. Nevěděli, co k tomu dodat. A navíc dnes je její den, tak ať si v klidu říká, co má na srdci.

0: Do dneška jsou tu z Američanů všichni celý pryč. Strašně se kolem nich nadělá. Ten cirkus ve městě rok co rok. Já jsem je teda nikdy ráda neměla. A teď se teprve ukazuje, co jsou zač.
1: Aktuální politická situace nebývá šťastným tématem u rodinných stolů. Mladým se do té debaty nechtělo pouštět. Naštěstí zeď pohotově změnil téma. Ale abychom nezapomněli na to nejdůležitější, něco pro tebe máme, Vlastičko, když máš ty krásné kulatiny.
0: Ale co, pá, teď já nic nechci, stará bába už nic nepotřebuje. Spíš bych měla vyhazovat, aby tu po mně nic nezbylo a vy jste to nemuseli vyklízet, durdila se babička na oko.
1: Neboj, maminko, žádný krámy do domu ti neneseme, že ne? Pokukovala Zdenka po manželovi a dceři. Skoč mi do předsíně pro kabelku, Danuš, prosím tě. Babička se ošívala, ale přesto byla zvědavá. Žila sice velmi skromně, ale z darů se vždycky dokázala radovat. Tak, tady to máme. Jeden dárek, druhej a třetí. Od Petra, od Danušky a ode mě. Zdenka vyložila na stůl tři podlouhlé obálky, jako kdyby rozdávala karty. Chceš začít ty, Péťo? Zeď se chopil první obálky. Dobře, tak já teda první. Víme, jak miluješ hudbu, Vlastičko, a hlavně zpěv. Tak jsem ti tady pořídil abonmá do opery na sezónu 2026 až 2027. Máš to rovnou pro dvě osoby, takže můžeš chodit do divadla s kamarádkou. Nebo s kamarádem, mrkl rošťácky na ovdovělou tchýni. Nebo s tebou půjdu já, nebo Danuška, dodala honem Zdenka, aby zamluvila manželovu žoviálnost. Bylo poznat, že zeď se s dárkem trefil. Babička si prohlížela ozdobně vyvedené abonentky a zadržovala dojetí. To je, pane dárek, ten můj vedle něj úplně bledne. Zdenka podávala matce druhou obálku. Já jsem ti vzala poukaz na pedikúru a manikúru. Do toho salonu, jak jsi tam byla posledně a byla si tak spokojená. Paní pedikérka si tě pamatovala, říkala, že tak pěkný chodidla u ženy v tvým věku v životě neviděla.
0: Ale děti, pířila se babička, ale pozorný dárek jí potěšil.
1: Na nohy si už špatně dosáhla a ošetření by potřebovala. Manikúra je sice marnivost, ale co by si nenechala udělat nehty, když může? Sice jí je 80, ale ještě není úplně odepsaná.
2: Na stole zbývala poslední obálka. Na vnučce Daně bylo znát, že je nervózní, protože se na ní jako na posledního v řadě upírala největší pozornost. Do třetice všeho dobrého.
1: Pamatuješ, babi, jak jsem ti před časem dělala ten test? Jak jsi vytírala zevnitř v puse takovou štětičkou, uváděla vnučka svůj dárek do souvislostí. Tak už přišly výsledky. Nechala jsem je poslat poštou, ať to máš hezky na papíře.
2: Babička se tvářila trochu zmateně. Na nějaké testování dávno zapomněla, nemohla si nic vybavit.
1: Pořídila jsem to i pro druhou babi a dědu. Je to test DNA, genealogický. To je teď móda. Lidi se nechávají testovat a díky tomu můžou najít vzdálený předky po celém světě, pokračovala vnučka. A taky se z toho pozná, co máš za původ. Kolik procent Slovanů v sobě máš, kolik Keltů a tak. Je to taková legrace, ale je to vlastně docela zajímavý.
2: Petr se Zdenkou poslouchali jen na půl ucha, protože celou proceduru i s vysvětlováním už absolvovali u Petrových rodičů a zas tak zajímavé jim to nepřišlo. Ani babička se netvářila nějak nadšeně. Tyhle nové vymoženosti považovala za šarlatánství. Něco jako horoskopy nebo oxfordský test osobnosti. Prostě další nový způsob, jak lidem plést hlavu a tahat z nich peníze. Ze všeho

kterého nejradši by si teď konečně pustila svoje oblíbené rádio. Odebere se trocha slin nebo buněk ze sliznice z pusy. Ten vzorek se zavře do skumavky a pošle se poštou k analýze do Ameriky. Při posledním slově se babička sotva znatelně otřásla. Američani jsou úplně posedlí hledáním kořenů. Všichni mají předky, co přišli od někud zdaleka, a tak chtějí znát svůj původ. Proto jsou v tom testování logicky nejdál. Tak to konečně s babičkou otevřete, Danuš. Nenapínej nás, pobídla ji matka. Ale Dana potřebovala říct všechno. V laboratoři vzorek prozkoumají a zjistí, odkud byli tvoji předci. Třeba babičce Přeštický vyšlo, že je z 65% východoevropanka, z 25% balkánka a z 10% germánka, vypočítávala Dana a oči jí zářily. To nejspíš píšou každému z Čech, ne? Podívají se, odkud balíček přišel, a nasází tam procenta od oka. Všichni jsme tu taková středoevropská směska, namítala babička. Určitě to není vymyšlený, hájela se Dana. Dědovo profil odpovídá skutečnosti. Má tam 55% západoevropana. Oni přišli z pohraničí, jeho rodina byla napůl německá. No, když myslíš, mávla rukou babička, tak to sem dej. Ukaž, co jsem teda podle nich zač. Kde mám brejle? Babička rozlepila tvrdou obálku a výmula z ní na třetiny poskládaný lesklý papír, potištěný anglicky a ozdobený barevnými malůvkami. Dcera, zeď i vnučka si jí stoupli za záda a nahlíželi jí přes rameno. Dana babičce tlumočila anglický text. Odhad etnického původu paní Vlasta Blovská. Východoevropanka 34%, germánka 16%, 20% Velká Británie. U té položky se Dana zarazila, ale četla dál. Irsko 6%, Iberský poloostrov 6%, Západní Afrika 4%, 1,5% Indiánka. Čím dál Dana četla, tím víc si uvědomovala, jak v místnosti roste napětí. Petr se kradmo podíval na svou ženu. Takhle bledou ji nikdy neviděl. Dana dočítala poslední drobné položky z vytištěného profilu DNA a hlas jí zadrhával. Jediná babička byla úplně klidná. Výčet exotických etnicit si vyslechla nevzrušeně. No, co jsem říkala, je to švindl, rozhodila ruce s vítězoslavným úsměvem. Buď zaměnili výsledky, anebo tam píšou, co je napadne. Šejdíři, chudinko Danuško, naletěla si podvodníkům a zbytečně si za to vyhodila peníze. Dana měla sevřené rty a oči klopila k desce stolu. Copa to dává smysl, já jsem přece Češka jako poleno, smála se babička. Rozená Čechurová. Čechura je v západních Čechách typický příjmení. To mi říkala paní na úřadě, když jsem se vdávala. Tatínkův rod pocházel z Rokycanska. Všichni byli Češi. Ani jednoho Němce jsme v rodině neměli, natož cokoliv jinýho. Paní Vlasta složila papír zpátky na třetiny a odsunula ho na kraj stolu. Sundala si brýle a spokojeně se usmála na gratulanty. Tak co, dá si ještě někdo dort? A já konečně pustím to rádio. Co vy na to?

0: Poslouchali jste povídku Tenkrát v 45. od Pavly Horákové. Další povídku z tohoto volného cyklu příběhů vám nabídneme k poslechu na podzim, na Den české státnosti, tedy 28. září.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. Včelaři na Domažlicku doufají, že letošní sezóna bude dobrá. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Pěkný podvečer. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června, oznámil to premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem, k dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Včelařům začíná hlavní sezóna, častěji kontrolují úly a doplňují dřevěné bedníky, kam včely ukládají med. Například v okolí Hostouně na Domažlicku očekávají včelaři dobrý rok, říká předseda tamní základní organizace Radek Houška.
6: Letošní zima ku podivu pro naší základní organizaci dopadla relativně dobře. Úhynů je tam minimum, takže můžeme říct, že tuhá zima nám naopak pomohla. Sezóna se rozvíjí sice pomaličku, ale zatím to vypadá slibně. Bohužel teda malinko to přibržuje nedostatek srážek. I ty včelky to potřebují, protože samozřejmě čím méně vody v přírodě, tím méně nektaru, tím méně medu.
2: Domažlická nemocnice ve svém areálu vybudovala dvě nabíjecí stanice elektromobilů. Sloužit budou zaměstnancům a také pro elektrické služební auto, které nemocnice plánuje pořídit. Pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
7: Připravujeme i nabíječky pro návštěvníky nebo pacienty, respektive máme v plánu postavit kvůli nedostatku parkovacích míst nové parkoviště v severovýchodním cípu celého komplexu nemocnice. A dvě z těchto míst budou osazená právě nabíječkami.
2: Elektřinu si navíc časem chce nemocnice částečně vyrábět pomocí fotovoltaických zařízení. Sport. Tereza Hrochová ovládla mistrovství republiky v silničním běhu na 5 kilometrů. V Poděbradech se atletka Škody Plzeň vzdálila svým soupeřkám a trať uběhla za 15 minut a 49 sekund. V cíli pak zlatý závod okomentovala pro web Českého atletického svazu.
8: Byl to plán jít dopředu, protože si myslím, že na finiše nejsem úplně nejsilnější. Jsou tam holky, které jsou specialistky na kratší trati, já jsem maratonkyně, takže na finiš jsem nechtěla spolíhat a myslím si, že mám jako lepší to tempo a vím, že prostě když rozběhnu svěžně první kilák, že mě to nezaváží, neschodí úplně, protože takhle čas po času rozběhnu i půl maraton nebo maraton. Takže prostě se s tím umím potom poprat v tom laktátu. Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu, pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích až 2 a lokálně i přízemní mrazíky. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne bude oblačnost přechodně přibývat a ojediněle se můžou na horách objevit přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila mezi rozvadovem na Tachovsku a státní hranicí s Německem. Na místě zasahují policisté, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Je tu půlhodinka plná dobré dechovky, kterou Nektarka ze Strakonic uvedla z pěsí Polek. A teď si poslechneme kapelu, jejíž hudební archiv tvoří přes 2000 titulů nejrůznějších žánrů. Mnohé si přivezla ze svých cest po světě. A my si ji poslechneme v písničce Z našich lůhů a hájů. Jmenuje se Uzomká cestička, upravili Áda Doško, zpívají František Merhaut a Josef Tic, Strahovanku řídí František Adámek a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Plzeňská dvanáctka nám zahrála chodskou lidovou písničku Vorbila hodina v úpravě Josefa Tumce z Blížejova nedaleko do Mažlic. A teď si trochu odskočíme do světa, konkrétně do Chorvatska. Zdounečanka ze Zdounek u Kroměříže nám zahraje chorvatskou lidovou píseň o rybářích.

Jiří Vrána a Václav Babula spolu mnoho písniček nenapsali a něco kolem 15, ale všechny se povedly, tahle snad nejvíc. Je to tango Stůj při mě, lásko má, které s Veselkou Ladislava Kubeše zpívali Milan Černohous a Ivana Zbořilová. Další píseň zpívaly mnohé hvězdy populární hudby, třeba Engelbert Humperdinck nebo Elvis Presley. Píseň je v originále o páru, který se rozchází, kdy on si uvědomuje, jak moc pro něj jeho milá znamená a že ji nechce ztratit. Český text napsal Jiří Grossman, vžil se do děje a vznikl tak text, který se jmenuje Ztrácím svou lásku. S veselou muzikou z jižních Čech nám tuhle krásnou píseň zaspívají Jiří Pletka a Helena Pilbauerová a přidáme ještě holíšovskou polku od Jaroslava Tachovského. Tu nám zahraje plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte, třeba někde v okolí Petrovic u Sušice, v Jiřičné, Chamuticích, Trsicích a nebo v Kojšicích. Těším se s vámi zase brzy v pořadu Muziky muziky naslyšenou.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Krásný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Teď vítejte u poslechu dnešní folklorní půlhodinky. Dnes se naladíme sportovně, protože ohlížet se budeme za historií Sokolské jednoty v Plzni. Doklady o její činnosti se dochovaly mimo jiné ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska. K tomu přidáme pěkné lidové písničky přímo z Plzně. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Sokolská šerpa bíločervená 1870, slavnostní kroj mužský, čapka se sokolím pérem, část vlajky dorostu sokolské jednoty. Tak to už jsem se začetla do seznamu sbírkových předmětů Národopisného muzea Plzeňska, které se pojí s působením sokolské jednoty v Plzni. Založena byla dne 26. října 1863 pod dojmem příkladu první sokolské jednoty v Praze. První schůze proběhla v místnosti spolku Hlahol, založeném krátce předtím. První místnost pro cvičení si sokolská jednota v Plzni pronajala v hostinci u Zlatého anděla v Dominikánské ulici, později ve střelnici na obci Zně a v tělocvičně Reálky, dnes Pedagogická fakulta. Už v lednu 1864 proběhlo první veřejné cvičení. V červnu téhož roku měla jednota už 65 členů a podnikat se začaly i první výlety spojené s cvičením.

0: O sokolské jednotě v Plzni si povídáme v dnešním Špalíčku. Podle historických pramenů na jaře roku 1864 do Plzně přišel hudební skladatel a cvičitel Sokola Hynek Pala, aby převzal vedení zdejší jednoty. Dalším zajímavým okamžikem byl červenec roku 1865. Po požáru nemocnice v této době, na jehož hašení se Sokolové podíleli, vzešel ze sokolského prostředí návrh na zřízení stálého hasičského sboru. Ten byl opravdu zřízen v březnu roku 1869 a kromě 16 městských strážníků v něm prý bezplatně působilo i 60 dobrovolníků z řad Sokolů.
1: Když jsem sloužil v

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní z Národopisného muzea Plzeňska, dnes věnovaný historii Sokolské jednoty v Plzni. A zastavme se teď u roku 1868, konkrétně u 31. května a 1. června. Tehdy se totiž konala velká sláva, svěcení praporu, na které se sjeli desítky delegací jiných sokolských jednot a dalších spolků a také stovky hostů. Připraven byl velký průvod, svěcení u kostela, hostina na Lochotíně, nechyběla pochopitelně hudba ani tanec. Z Prahy přijel i Miroslav Tyrš, což byla pro plzeňské sokoly velká událost. Prapor měl velkou symbolickou hodnotu, byl výrazem síly a významu spolku a používaný byl pro reprezentaci při důležitých událostech. Zhotovení sokolského praporu přišlo tehdy na 500 zlatých, což se blížilo ročnímu platu začínajícího úředníka. Samotné svěcení mělo také silný symbolický náboj. Prapor měl svoji matku, což byla v tomto případě manželka tehdejšího starosty plzeňské sokolské jednoty, obchodníka Jana Klajsla. Dále 4 kmotry a kromě nich ještě řada dalších významných hostů postupně zatloukla hřeb do žerdi praporu, přičemž každý z nich pronesl vzletné sokolské heslo, třeba smělost v srdci, v paži sílu nebo silou lví, vzletem sokolím. Na slavnosti pochopitelně nechyběla ani děvčata v plzeňských krojích.

Na vlnách Českého rozhlasu se dnes ohlížíme za historií Sokolské jednoty v Plzni. Po jejím nadějném rozletu, o kterém jsme mluvili před chvilkou, ale přišla v 70. letech krize a Miroslav Tyrš dokonce navrhoval Plzeňskou jednotu úplně zrušit a založit znovu. Svou roli hrála hospodářská krize v letech 1873 až 75, která velmi silně postihla některé čelné představitele Plzeňské jednoty. Jednotu se ale podařilo znovu stabilizovat a s novým vedením rozběhnout. V roce 1881 se už početná delegace Sokolů z Plzně vydala na svěcení praporu Hlaholu a v roce 1882 na první sled do Prahy. Vlastní výstavnou sokolovnu si plzeňský Sokol postavil až v roce 1896.

V dnešním špalíčku si povídáme o plzeňských sokolech. Sokol byl jedním z příkladů obecně populárních tělocvičných organizací s některými až vojenskými prvky, jako kázeň, uniformy, společná cvičení a podobně. Díky své organizovanosti mohli sokolové vystupovat vedle ostrostřelců při různých příležitostech jako organizační služba. Několik desítek let se osvědčovali také jako součást protipožární služby. Jejich hromadná vystoupení v uniformách účinkovala už za Rakouska jako velká manifestace národní síly a jednoty. V dnešním špalíčku se tak nemůžeme rozloučit jinak než jedním slavným sokolským pochodem, který žánrově sice tak trochu vybočuje z naší folklorní půlhodinky, ale vzhledem k tématu zkrátka zaznít musí. Do Národopisného muzea Plzeňska za všechny poskytnuté informace děkuji historikovi Tomáši Bernhardtovi a loučíme se tedy dnes netradičně sokolským pochodem Františka Kmocha nazvaným Lví silou. Pěkný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Klatovech se zítra uskuteční oslavy 90. výročí otevření letiště Josefa Hubáčka. V Horšovské

0: Kemptyně modernizují tři ulice na novém sídlišti. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Klatovské letiště Josefa Hubáčka chystá na zítřek celodenní oslavy. Připomenou 90. výročí otevření letiště a založení pošumavského aeroklubu. Připravené jsou letecké a parašutistické ukázky i doprovodný program pro děti. Oproti minulým letům musí letos návštěvníci parkovat jinde. Vše ale bude značené a návštěvníkům pomůže i pořadatelská služba, říká předseda aeroklubu Petr Kratochvíl.
1: Vstup a přístup na letiště bude jinudy, než byli doposud diváci zvyklí. Bude malinko jinak zorganizována plocha na letišti, ale co je podstatné, je, že opět letos je to zcela zdarma a celé se to teda nese v takovém tom duchu oslav a vzpomínek na piloty a na historii letectví na Klatovsku.
0: Přímo z akce bude zítra vysílat i Český rozhlas Plzeň. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují modernizaci tří ulic na novém sídlišti. Opravy ulic Karla Čapka, Silvánova a Suchanovova přišly na 28 milionů korun. Jak dodává starosta města Josef Holeček z ODS, hotovo má být do poloviny června.
2: Je to komplexní rekonstrukce povrchů, když je poškozená kanalizace, takže samozřejmě opravíme, abychom do těch povrchů už nemuseli. Je tam nové osvětlení veřejné, ta ulice se rozšíří o parkovací stání, protože ty sídliště, když byly stavěny, tak nebyly stavěny na takové počty osobních automobilů.
0: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla dnes narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
3: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál vstoupil do kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. V úvodní zastávce světového poháru sezony v Maďarsku byl druhý v rozjížďce na kilometru. Postoupil tak do semifinále, které se pojede po 19. hodině. Zítra pak olympijského šampiona z Paříže čeká rozjížďka na pětistovce. Počasí. Zítra bude zpočátku většinou polojasno a ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne bude oblačnost přechodně přibývat a ojediněle se můžou na horách objevit přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně by vás na silnicích v Plzeňském kraji, včetně dálnice D5, kromě dlouhodobých uzavírek, nemělo zdržet nic mimořádného a hlášené nemáme ani žádné dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimprle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích, dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: růstu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale předtím bych určitě varovali nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervoznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na
2: odvykačku. Čím víc kap, no a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvena a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co s tím mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, já vím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím, tady je ten opačný problém, dutiny ale vysychají, to je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý, já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí, protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota, překvapme posluchače?
2: To je geniální otázka, no něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale tak je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlorus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco. A

0: já to pořád nemám, tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
1: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
2: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
1: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
2: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
1: ano,
2: moc.
1: Ano, a všeho s mírou, Pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
2: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který
1: zatím
0: směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně.
1: Ano.
0: A co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, ano, že to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede, a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
1: Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi, tak jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci Jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas.

se klisna a hříbe jde pít. Taková krása, takový klid, učím se dívat a žít. Učím se dívat a žít. Barevný svět kolem nás. Nejde tu bydlet a nemilovat,

Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojtaky Ďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tirácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho nejen odvážného, ale i povedeného ryze bluegrazového projektu z roku 2013 není žádný zázrak, že zuříš a že jsi smutná.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Ríšou právě lítá sem tam.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: to není podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORB Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojediněle se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři, s úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dimasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to, na čem jste přijel.
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout zezadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Treville.
3: Ale, tak vy znáte pana de Treville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálovi.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
3: Hleďme, chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: Yeah. U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy!

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Hmm. Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovy hlídky.
1: Budu tedy ve 14:00 za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
6: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina?

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti nim?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
0: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměru.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
3: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
4: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nadevše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
3: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
3: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
5: Tak co, pánové, půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centrále si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež

Vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, už klíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívává.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
3: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
6: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč?
7: Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
8: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
7: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
4: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
6: Voda. Voda. Voda. Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy.
7: A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
0: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Grefenberské se stal zázrak.
9: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
10: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
9: Že bude mrzák.
11: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
9: Všecko jako zdravý muž. Nic neužívá, jenom studenou vodu.
10: Svidnický doktor Hán léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
9: Na mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
11: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
9: Vodou. Obyčejnou vodou.
0: Než přišlo další jaro, čekalo Grefenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
7: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
7: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
7: Tak ukaž.

0: Kde tě to bolí?
1: Tady. Tady nejvíc v koleni.
0: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
1: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
0: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet. I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenbergu, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
3: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
3: Začas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
4: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
3: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký grejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
3: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary, trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také. Písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z Jiučech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky. Tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání Cihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala, můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naší zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý mus nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: A já řekne vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako.
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější. U nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý v Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme, že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju, všechno. Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastně

dětství. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec. A noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Haló, haló, Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím koho a kam?
1: Já, Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všechno americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hraněl, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no.
0: Takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta, Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovýhle pořady. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju mějte dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu na
0: děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku. A dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem, jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup, větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no tím jo, bych ale to, to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy a nebo byli jo. Jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte těžce? Jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně, nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě

0: pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni, jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době, jako si myslím, hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
1: Honzo, děkuju.
0: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli.

0: To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá věc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tedy mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, ano. Z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastnictví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život. Protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to
0: a to jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: Sledím, kdo se dovolal do našeho vysílání. Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité.
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda, tyhle ty pořady mě zajímají, tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. Opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenectví, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tady, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě teda z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si, staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tohle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste ne, neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tohle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z jihu Čech do jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Děkuji.

A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer všem. Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel. Průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy. Vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás Viktor Price.
2: Ty naše písničky.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, no, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všetky lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no. Uvidíme.
1: To by
0: uvidíme.
1: Taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Pěťovi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován a starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda. Tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle myslí, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka, no bohužel já bych pořád říkala z Československa. Je mně líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Teď ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby

0: nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě, a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
1: Kraj
0: máme
1: krásně.
0: Celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
1: Ne, to musím ještě doplnit.
0: Ale jsem ráda, že vás slyším.
1: Já taky. Já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně. Tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
0: ale
1: tak.
0: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sále. Ono kdyby sem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
1: To
0: a říkám,
1: fakt.
0: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestalo.
1: Stane. Noro, děkuju moc. Ať se daří. Zdravím do Frenštátu. Dobrou noc.
0: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
1: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání. A vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

si v Porsche. Lítale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. Na ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly Sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já, a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě na Rusko.
1: Ano, ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ, ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam, samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli dva ty 17. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohle to nepořešíme. Ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend. A až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí, protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc.
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni,
1: taky,
2: kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost

odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska, a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc. Na druhou stranu, na pátý pokus, těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vás to, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já prostě myslím takhle asi, že my se třeba tady komunistů jsme měli, že to se teprve budoval socialismus, ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku, neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskin, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten transgas, ten byl přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděla jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalají takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slyším, že architektury v Davicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takový vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, jak tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta vepředu a na ty hudebníky zezadu.
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde fétl, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi přišlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupých 80 korun za komunistu, a to zase nebylo zase tak málo. Začátek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stížu, to už jako v oblasti nepřímo, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc. Když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odčásketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt a prej dvojitej. Ja som sa vám tak v duchu smála, že som ani nezeptala, čo je architekt.
0: Chápu.
1: Zeptala som sa ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se zarodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: v pořádku.
1: Rozhlas, český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo? A představa ČTK taky, český rozhlas, česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně, já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: No, to nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják.

0: vlajka vlajem. Na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice. Stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováků, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší, a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa. Naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď, no, uvědomění si, jinými slovy, tak popojedeme.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka, Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit, karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali, byla to šťáva pro miminku, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvajš, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajš. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali? Tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio, blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajnácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten osmilampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anotku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát podpeřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucin, alfa, gole.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl vo chodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že moje líčko je hladké, jako ohlen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici, až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky. Jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já, tati, uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky museli i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívali.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo,
3: tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek, třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes, ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty jsi brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijak.

0: že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
1: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
0: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
1: Ne, proč?
0: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo, jo.
1: Opravdu?
0: Kdeže ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Když jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti jak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí. Ha, ha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, když jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobríčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajajaj.
3: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Táďo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vymaloval kufr. No, tak co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
4: Ano, ano, hned to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
4: Už sedne se čajíček, Hurvínku.
1: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
4: No to věřím.
1: A víš proč?
4: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký, takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto,

Zajímalo, když mám.

Dneska však nemusel bys tatí smrt. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: 22 a od té doby Hurvínka i z Pejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie.
2: Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
3: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
4: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
3: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
4: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
3: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
4: No hole.
3: Hole?
4: No.
3: To ti půjčili v nějakém muzeu?
4: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
3: Po velikánech jsi svištěl?
4: No, jsem svištěl.
3: A proč už nesvištíš?
4: No to víš. Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
3: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
4: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
3: Například si vyvrknout nohu.
4: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
2: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.